Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém, celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, k svátku, výročí z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás směle obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Přeji hezkou noc.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

bránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hlavy, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Páteční obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 32 stupňům. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách kolem 22. A foukat bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

seriálu Ordinace v růžové zahradě doktora Tomáše Zajíce. Holičkovi je dnes 41 let. Z Blaníků přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidí.

upřímně stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Páteční obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 32 stupňům. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách kolem 22. A foukat bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 14. srpna. Teď si pojďme připomenout události, které jsou s dnešním datem spojeny. Před 52 lety v Praze zcela vyhořela jedna z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb, Veletržní palác. Tato událost se stala v roce 1974. A dnes je to 73 let, co se v Prostějově setkal Jan Werich s divačkou Milenou Dvorskou a nabídl jí roli Marušky ve filmu Byl jednou jeden král. A ta roli přijala. Stalo se tak v roce 1953. To byla zajímavá výročí, vy jste s Blaníkem a já vám přeji pěkné ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Krásné ráno, je pátek 14. srpna, dnes má svátek Alan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Lipno nad Vltavou hostí ode dneška oblíbenou akci. Lipno Sport Fest startuje v 9:30 dopoledne. Plzeňské depo 2015 pořádá festival na ulici. Návštěvníky čeká více než 150 účinkujících, několik hudebních scén, klubové koncerty i doprovodný program. V Domažlicích začínají v 6 večer 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Nabídnou na 50 pořadů a 782 účinkujících. Přesuneme se dále do Jaroměře na Náchodsku, konkrétně do umělecké kolonie Bastion. Tam se můžou zájemci těšit na letní mozaikové setkání s programem zaměřeným na tvorbu a popularizaci mozaiky. Areál bývalých skláren hostí dvoudenní sklářský jarmark v Karolínce na Vsetínsku. Akce nabídne koncerty, setkání sklářů i křest knihy o historii města. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíš,

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
2: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Vinárská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Báječné ráno, už je tady zase pátek a dnes je to pátek 14. srpna. Ano, tým Rádia Blaník vyráží k vám na další letní koncert, ale koncert to bude rozhodně i mezi 5. a 6. To vám budeme hrát jenom hezky česky.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Dnešní počasí bude většinou jasné, odpoledne místy polojasné, teploty vysoké 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě do 27 stupňů.
5: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
4: Přeji krásný pátek, písničky připraveny, celou hodinku jenom hezky česky, tak pojďme na to. Hezké ráno, ať se skvěle stává a především dobře poslouchá. Před námi je víkend a to je skvělá zpráva.

0: zpět.
1: Ale že to hraje po ránu, přeji hezký pátek.
2: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
1: Alanům samo sebou všechno nejlepší k dnešnímu svátečnímu dni a teď míříme na internet. Česká obchodní inspekce odhalila obrovské množství chyb u e-shopu. Ve druhém čtvrtletí letošního roku porušilo předpisy neuvěřitelných 91% kontrolovaných obchodníků. O co šlo nejčastěji, to prozradí mluvčí inspekce František Kotrba.
3: Nejčastějším zjištěním bylo v 61 případech porušení paragrafu 13 zákona o ochraně spotřebitele, který stanoví prodávajícím povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu platění práva zvadného plnění, tedy reklamací.
1: Tak na to rozhodně pozor, člověk musí být pořád prostě ve střehu, ale s námi si odpočinete, protože nabízíme další české písničky pro vás. Hezké ráno, krásný pátek.
2: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem. Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9.

0: Za malou chvíli už je 17:30 a vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Jenom hezky česky celou hodinku, stejně tak mezi 12. a 13. Za chvíli Monika a zprávy a podíváme se krátce na počasí. Tak hezké ranko, ať se daří.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Stavebniny Janík.
5: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
8: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
8: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
8: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
8: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
9: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
10: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Riziko požáru v Česku dál stoupá, sucho se prohlubuje a navíc i místy zesílí vítr. Hasiči bojují s lesním požárem ve Lnářích na Strakonicku. Večer se oheň rozšířil na další část lesa. Hořelo tak už 10 hektarů. Hasiči jsou na místě celou noc. V Jihlavském vodním ráji bude nová část otevřená od 11. září. Nabídne sauny a výukový bazén pro rodiče z Batolaty. Stavba za 110 milionů začala loni v lednu a pracovníci nyní provádí poslední přípravy na otevření. Místo vysloužilé kotelny v Zikově ulici v Olomouci bude zeleň a parkoviště. Stavbaři tady nejdříve zbourají starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu. Demolice má skončit v závěru srpna. Jedna výhra a jedna prohra. Tak dopadla utkání dvou českých týmů v evropských pohárech. Zatímco Jablonec tvrdil výhrou postup, Hradec Králové se po prohře přesouvá do jiné soutěže. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Pokračuje slunečné počasí a bude opět teplej. Většinou dnes bude jasno s teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 26 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Je to paráda po ránu, jenom české písničky, to se skvěle poslouchá.
1: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: A české písničky dnes na pódiu zaspívá Tereza Mašková, dále to bude Slza, Petr Kolář a také Blanická kapela. Ano, je tu další letní koncert a tentokrát se na něm bude těšit v Napajedlech kolega Vlasta Suk na všechny posluchače, kteří dorazí. Tak určitě přijďte, při pátku 14. srpna je potřeba se pořádně pobavit a rozjet to s námi. Co se týče ranního vysílání, tak už se těší a už tady na mě mává kolega Petr Slíva s Adel Zahradničkovou. I dnes tedy při pátku s dobrým ránem a 9 až 10 tam vás čeká tajemný rok. Tak si užijte pátek a mějte se skvěle. Ahoj.
1: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.

Stvrzuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Srdce jako kníže Rohana, Richard Miller. Na Blaníku, chvilku před 6 hodinou, už pro vás chystáme to dnešní páteční Dobré ráno s Blaníkem, ve kterém vás po 6 hodině čeká třeba Valdemar Matuška, Turbo a taky tyhle dámy. Hezky česky na Blaníku i po 6. v pátek 14. srpna, teď je 5.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ještě tady broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
6: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
7: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio.
8: Hezký den přeje Tereza Musilová. Zatímco ráno je poměrně svěží, měříme maximálně 13 stupňů, přes den teploty opět vystoupají vysoko. Na Moravě a ve Slezsku teploměr ukáže mezi 24 a 30 stupni Celsia. Obloha bude většinou jasná. Tolik o počasí a teď už se zprávami přichází Monika.
1: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Vláda chce na boj se suchem 4 miliardy. Ceny benzínu i nafty budou zřejmě stagnovat. Jablonec a Hradec Králové pokračují v evropských pohodách. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku znovu vznikne Národní koalice proti suchu. Fungovat bude podle premiéra Andreje Babiše od pondělí. Vláda chce navíc na boj proti suchu, včetně nových přehrad 4 miliardy korun. Na co by peníze šly, vysvětlil ministr životního prostředí Martin Šebestián.
11: Propojování vodohospodářských sítí, má vodovodů, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření. Samozřejmě do toho jdou částečně i peníze na budování těch prvních děl. U těch děl Nové Heřminovy, tady řešíme Kryry na Zlínsku, vodní nádrž Vlachovice. To jsou vlastně naše priority.
10: Na podzim by vláda měla projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech už by měly jejich ceny podle analytiků spíš stagnovat. Upozornili ale, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní a dlouhodobě nepředvídatelná. Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder. Teploty nad 35 stupňů byly včera hlavně ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii. Zasáhly tak víc než 135 milionů lidí. Horko ale bude i v dalších dnech a o víkendu dorazí také k nám. Nejteplej bude v neděli, pak by se mělo ochladit. Jeden postup a jeden přestup. Jablonec nad Nisou si ve třetím předkole konferenční ligy poradil 2-1 nad RFS Rigou a stvrdil tak postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Čeká je Glasgow Rangers. Přestup z Evropské ligy do konferenční řeší Hradec Králové, který ve třetím předkole podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady s dobrou náladou Martin Slíva. Teda ne Martin, Petr Slíva.
0: Výborně, pojďme na to. Ahoj Moni.
12: Dobré ráno Rádia Blaník
13: s Petrem Slívou.
0: A Ale nejsi úplně vedle, Martin je vedle na Českém Blaníku. Krásné ráno vám přeju. Za minutu bude 6. Dneska nás čeká další z letních koncertů. Budeme vás odměňovat dalším cyklistickým balíčkem. Vrátíme se k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Budu pro vás mít víkendové pozvánky a po 8. hodině samozřejmě pravidelnou páteční šťastnou hodinku, takže nás čeká nabité ráno. A teď ještě Eldorádo a Valdemar Matuška. Krásné ráno. Ahoj.

0: Fade of Ophelia, Taylor Swift, na Blaníku úspěšná žena.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A potom bych tady měl ještě jednu úspěšnou ženu. Tři starty, tři evropská zlata. Bára Semanová znovu ukázala, že na dvoustovce nemá v Evropě prostě konkurenci. Tahle česká plavkyně včera v Paříži po třetí vyhrála mistrovství Evropy na 200 metrů volný způsob. Navíc ve velkém stylu zaplavila nový český rekord 1:54.38. Svůj dosavadní nejlepší čas zlepšila o 74 setiny a zároveň překonala rekord evropských šampionátů. A je tu ještě jedna zajímavost. Víc evropských titulů na této trati má v historii jenom legendární Italka Federica Pellegrini. Ta má 4 a Bára má už 3, takže už bývá jenom jeden. Přitom ještě před pár dny to nevypadalo úplně ideálně. Na stovce skončila až 7. a přišla dokonce o český rekord, jenže dvoustovka je evidentně její revír. Takže Bára si z Paříže veze zlato, rekord a možná i odpověď na otázku, co dělat, když vám někdo vezme ten český rekord. Zaplavete si prostě pro nový. Gratulujeme! Turbo Alaska z Pasáží teď na Blaníku 8 minut po 6. a za chvilku už se mrkneme na počasí. Proč? No, protože nás to zajímá. Je pátek, před námi je víkend, jaký asi bude. Dozvíte se za chvilku. Dobré ráno.

0: Láska z pasáží a turbo na Blaníku, teď tady cinkla SMSka. Krásný pátek všem na Blaníček vám přeje Petra z Jablonce nad Nisou. Tak Petro, i vám přejeme krásný pátek. Zdravíme do Jablonce nad Nisou a jaký ten pátek bude a vůbec jaký bude víkend.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Pojďme se nejdříve věnovat tomu ránu. Jaké je?
2: Aktuálně máme ráno s jasnou oblohou na celém území Česka. Teploty se pohybují od 14 do 9 stupňů Celsia, ale v údolích klesá až k 7 stupňům Celsia teplota.
0: Jak to bude dál přes den?
2: Den přinese většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 32 stupňů Celsia, ale na severovýchodě bude chladněji jen okolo 26 stupňů Celsia.
0: No a protože všichni už hledíme vstříc k víkendu, tak jaký bude?
2: Víkend opět přinese zpočátku ještě jasnou oblohu a tropické teploty. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu. Zejména na západě se může už sobotu večer objevit i polojasná obloha. Nejvyšší teploty budou opět velmi vysoké. Nejčastěji 30 až 35 stupňů Celsia, v neděli dokonce 32 až 36 stupňů Celsia, ale v neděli už na západě Čech čekáme pozvolné ochlazování k hodnotám okolo 30 stupňů Celsia.
0: Moc děkuju a přeju krásný pátek a víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak pravil Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu a takhle už vám zpívají dámy Bára Basiková, Ilona Čáková a Monika Absolonová. Teď královnou jsem já na Blaníku minutu před 6:45.

0: Další Ricky Poveri a Piccolo Amore na Blaníku. Itálii máme spojenou spíš s vínem, tak teď zpátky k nám. Tady to máme spíš spojené s tím pivem. Ale tohle asi pivaři nebudou chtít slyšet. Letošní úroda českého chmele může být jedna z nejhorších za poslední roky. Problém není jenom v množství, ale i v jeho kvalitě. Chmelaři odhadují, že oproti dlouhodobému průměru kolem 6 000 tun může být letos úroda až o pětinu nižší. A navíc chmelu chybí dostatek alfa hořkých látek. To je to, co dělá chmel chmelem, které jsou důležité právě pro kvalitu a hořkost piva. Takže nabízí se otázka, čeká nás dražší pivo? Naštěstí prý ne. Chmel totiž tvoří jenom malou část nákladu na výrobu piva a pivovary mají s pěstiteli většinou dlouhodobé smlouvy. Takže klid, pivo nám snad kvůli letošnímu chmelovému průšvihu zdražovat nebude, jenom možná budeme muset víc ocenit každý půl litr, který před námi přistane na stole. Za chvíli už krátké zprávy a potom se vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Teď je 6:21. Radio
1: manažer.

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buonanotte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex. Magnifik.
5: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
9: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Náplně hned. Slibuju,
5: že nebudu. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
11: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
12: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vlaky na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou už zase jezdí. Na několik hodin je zastavilo stržené trakční vedení a na střeše jednoho z vagónů včera začaly dráty hořet. Hasiči museli z vlaku evakuovat 150 lidí. Nikdo nebyl zraněn. V chebské nemocnici začala přestavba urgentního příjmu. Hotovo bude podle tamního vedení v červnu. Modernizace oddělení bude stát 38 milionů a skončit by měla v červnu 2027. V centru Trutnova začne rekonstrukce náměstí Republiky. Dělníci se tu objeví už příští úterý a práce jim potrvají do konce října. Zahájení stavby si vyžádá dočasná dopravní omezení. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos zavádějící až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů. Dovoz dronů z Evropské unie i dalších zemí bude podléhat 15% celní přirážce. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem
14: Slíbou. Pondělí jsme nechali za sebou, úterý, středu, čtvrtek, ano, už je tady pátek, nejoblíbenější pracovní den v týdnu, navíc celý víkend před námi. Dneska je 14. srpna, speciálně všechno nejlepší všem Alanům, kteří mají dneska svátek. Vy posloucháte Blaník, děkujeme za to a za chvíli se vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Za minutu bude 6:30.

0: ABBA nám dospívává v dnešním pátečním dobrém ránu na Blaníku a teď už je čas na toho předprázdninového ranního hosta na telefonu, kterým byl Jaroslav Svěcený.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska mám na lince a udělám z toho trošku rébus rodáka z Hradce Králové, soudního znalce v oboru strunných nástrojů, pedagoga, ale především houslistu, který má na kontě více než 40 desek a popularizátora vážné hudby Jaroslava Svěceného. Dobré ráno.
3: Krásné ráno, krásné ráno.
2: Já jsem nebyl přesný v tom počtu těch desek, kolik jich je přesně?
3: Je jich přesně, já to jenom upravím, jich přesně 46, teď točím 47. A jinak já jsem soudní znalec mezinárodních působností v oboru smyčcových hudebních nástrojů. Takže struné, tedy kytary nedělám, já dělám všecko, na co se hraje smyčcem. Tak, a to je všechno.
2: A to je všechno, co jste naposledy musel takhle posuzovat?
3: Tak teď momentálně posuzuju pražské nástroje z 18. století. Vzniká z toho kniha, kterou připravuju, budou se nafocovat a samozřejmě se pracuje na tom, aby byly zachycený, protože to je strašně důležitý pro další generace, že jo, že to jsou dneska už hodnotné věci. Navíc jsou to věci, které, když jsou pravé, tak samozřejmě stále rostou na ceně, takže to je strašně důležitý, aby se takové věci uchovávaly pro ty další generace, které už jsou přeci jenom víc odchovaný umělou inteligencí než čtyřmi strunami, ale tohle to musí být taky součást, jo, protože ten hodnotový žebříček by se měl nějaký zachovat.
2: Vy se moc nenudíte, co?
3: Ne, já jsem poměrně člověk, který vlastně slovo nuda nezná a pokud by to hrozil, on vlastně to nehrozí. Ne, tak beru zpět. Ne, prostě nezná, pořád jsem fakcinu, takže ale to je v pořádku.
2: Když už vás mám takhle na lince po ránu, tak se vás zeptám, jaká jsou vaše rána, v kolik vstáváte, co snídáte, řekněte mi to.
3: Ježišmarja, no tak já jsem večerní spíš ptáče, protože přeci jenom koncerty se dělají večer, tam je otázka podle toho, odkud se vracím. Co se týče snídaně, tak já se přiznám, že jsem se teď trošku dal musím se svým tělem teď udělat takový zdravuškovej základ, takže nejím tolik masa, ale jím ho a vzal jsem se hodně na ovoce, takže borůvky, jahody, no a jinak mám rád všecko, co má v sobě. Semínka, mák, teda miluju úplně.
2: Já taky, tak to jsme dva.
3: Já na něm normálně ujíždím.
2: Já mám rád nudle s mákem do dneška.
3: V mém případě, když je mám, tak toho máku je tam někdy víc než ty nudle.
2: Ptám se všech, je nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: Pro mě je nejdůležitější zpráva ta, že lidi chodí, lidi chodí a mají zájem o ty koncerty. Mám radost, že chodí, protože potřebují taky se potkat s normálníma lidma, protože když si zapnete v médium, který hovoří o politice, tak je to vlastně taková už dopředu avizovaná tragédie, že jo. A já všem taky říkám, že když dohráváme koncert, že je potřeba, aby si nezapínali po koncertě lidé zprávy, protože by si zbytečně naředili tu pozitivní energii, kterou právě nabrali.
2: Tak to byla dobrá zpráva Jaroslava Svěceného. Naslyšenou.
3: Budu se těšit i samozřejmě na viděnou. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Radia Blaník.
0: Tak jsme si zaspomínali na telefonát s Jaroslavem Svěceným. Ještě jedna dobrá zpráva, teď nás čekají Eláni a sestrička s Kramárou na Blaníku 5 minut po půl sedmé. Tak dobré ráno.

0: Asi není nic letnějšího než tento duet John Travolta a Olivia Newton-John. Na Blaníku vedra mění nejenom náladu, ale i nákupní seznam. Všimli jste si toho? Podle toho, co teď mizí z obchodu, je jasné, že v těch letních teplotách se nám rozhodně nechce péct, já nevím, třeba buchty. Češi totiž v horku výrazně víc nakupují zmrzlinu, její prodeje meziročně vzrostly o více než 20%. Více se prodávají taky ledové čaje a minerálky, protože když máte pocit, že se pomalu měníte v rozinku, tak je potřeba doplňovat tekutiny. Naopak mouka se prodává o 17% méně a cukru ubylo dokonce o 18%. A není se čemu divit, kdo by v tomhle počasí dobrovolně zapínal troubu. A víkend bude taky vhodný spíš teda na zmrzlinu. A pokud chcete péct, doporučoval bych spíš to dnešní ráno, které je zatím poměrně chladné. Teplota se drží mezi 9 a 14 stupni, v údolích dokonce jenom okolo 7 stupňů. Ale ten den, ten už bude trošku jiný, teda nebude hodně jiný, co se teploty týče. Čeká nás totiž 27 až 32 stupňů na severovýchodě kolem 26, v 1000 metrech na horách okolo 22, na Šumavě okolo 25. Léto prostě pokračuje. Nedvědi už za chvíli na Blaníku a za 3 minuty bude 7:15.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mionetto Prosecco přikoupit dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Jen sebe. Jana František Nedvědovi a Máme jen sebe v Dobrém ránu na Blaníku. Zítra po 18. hodině další písničky k Táboráku na Blaníku a taky další živá písnička od potomků této legendární dvojice, od Honzy a Vojty.
1: Rádio Blaník. Pohodové
0: ráno. Já jsem vám ale sliboval ještě jednu pozvánku. Na lince mám teď Pavla Bulenu ze skanzenu Na veselém kopci. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Co se to u vás o víkendu vlastně děje?
2: V sobotu 15. srpna se u nás, dalo by se říct, koná už tradiční naše akce, jak se dříve hospodařilo, a ne cesta k Dožínkovému věnci.
3: Co to znamená? Co se tam bude dít konkrétně?
2: Co se tam bude dít? Představíme nejen ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici, jako je třeba obilí, len nebo ovoce, takže budeme v úvozovkách pracovat, ale také představíme Dožínkové obyčeje, takže na veselém kopci budeme od 9 do 17 hodin také slavit.
3: A když dostanu hlad, mám se tam kde najíst?
2: Určitě. K Dožínkám samozřejmě patří i dobré jídlo a pití, takže budou připraveny koláče, buchty, bude se na veselém kopci také ze smetany sloukat čerstvé máslo, které se namaže na chleba, takže i tohle to budou moci návštěvníci ochutnat a třeba při té výrobě toho másla vlastně se i trochu zapojit.
3: No tak ať se vám sobota na veselém kopci vydaří. Moc děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujeme.
0: Tak i takhle se dá strávit ten nadcházející víkend. A teď už Bernie Paula. Oh no, no, na Blaníku v 6.50. Dobré ráno.

0: Oh no no, oh yes yes, jsme na konci první ranní hodiny, čekají nás zprávy už za chvilku, no a po nich třeba Hanka Zagorová. Taky Slza. A nebo Vašek Neckář. Hezky česky na Blaníku celé léto, i v té příští hodině, po sedmé, teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. Milovníci horkého léta si v následujících dnech opět přijdou na své. Teploty vystoupají vysoko. Na Moravě a ve Slezsku dneska na 24 až 30 stupňů Celsia. Obloha bude po celý den slunečná. Tolik o počasí a teď už se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
5: V Ostravě dejte pozor, v Halasově ulici poblíž kruhového objezdu. Bourala tam dvě osobní auta, zdržíte se jenom nárazově. Na příjezdu do Olomouce ve směru od Šternberku se srazilo osobní auto s autobusem. Provoz je částečně omezený, i tam počítejte s kratším zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už je tu Monika a s ní další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Sucho ohrožuje i povodí Moravy. Odborníci apelují na změnu péče o zeleň. Plavkyně Sémanová slaví evropský titul.
12: Rádio Blaník.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Situace v povodí Moravy začíná být kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive podle hydrologů v zimě nasněží. A v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. V nádržích je stále ale dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Péče o zeleň se musí v Česku přizpůsobit změnám klimatu. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám dává podle vědců a ochránců přírody smysl dál často sekat vyprahlé trávníky. Pokračuje ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
13: Proto je potřeba pracovníky technických služeb proškolit i na jiné činnosti, které budou pro města užitečné a prospěšné, především odborné odstraňování invazních druhů dřevin, případně dalších invazních druhů rostlin.
11: Lidé často nevědomky invazní druhy rostlin podporují tím, že je tolerují nebo dokonce záměrně vysazují pro jejich exotický vzhled. Evropská komise chystá strategii pro AI v kultuře. Liberecký kraj teď sbírá podněty a vyzval zástupce kulturních odvětví, instituce, umělce i tvůrce, aby zaslali podklady a podělili se o své zkušenosti. Ty můžou přispět k přípravě evropské strategie, která by měla být představena v prvním čtvrtletí příštího roku. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryni Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 sekundy. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů. Desetibojař Vilém Stráský skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 13. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, už tady máme pátek s datem 14. srpna. To se takhle 14. srpna před 73 lety potkal Jan Werich s Milenou Dvorskou a nabídnul jí roli Marušky v pohádce Byl jednou jeden král. Tak vám přeji jenom sama příjemná setkání. Teď už Hanka Zagorová a dneska už to vím a za minutu bude 7. Dobré ráno.

0: Slza a každej sám na Blaníku. Dneska nás čeká další z letních koncertů a tentokrát rozbijeme náš tábor a pódium samozřejmě v Napajedlích a Slza bude u toho.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A co vám tam Slza zaspívá a zahraje? No, to, co v Domažlicích, kde jsem si je taky vyspovídal.
2: Za chvíli vás čeká živé hraní. Co budete hrát těm lidem? Já vím, že písničky, to mi říkají všichni. Předpokládám, že písničky od Slzy, ale jaký repertoár máte připravený? Kdo z vás se toho chopí?
3: No, jako bys, vlastně teď můžeme říct docela jako originální odpověď. Normálně bychom řekli klasika, že jo? Ale teď můžeme říct originální odpověď, protože my jsme překopali playlist. Takže vlastně zahrajeme i některé nové věci a i některé staré jsme jako tak poupravili, přearanžovali trošku. Máme úplně nový intro, takže pokud nás třeba Blaníci slyšeli loni na blanických koncertech, tak letos to bude trošku jiný.
0: Takže Petr Lexa a Lukáš Bundil dneska v Napajedlech a taky Tereska Mašková a Petr Kolář a naše blanická kapela. Začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. A důležitá informace, vstupné se neplatí. A ještě jedna důležitá informace, máme pro vás speciální dárek a i do Napajedel vám jej přivezeme z brusu nová sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku, tak se pro ní stavte.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak, klub kultury Napajedla Louka, dneska 5 minut před 16:30, začátek dalšího letního koncertu Rádia Blaník. A tady jsou Soli Zajluma, Runaway Train, na Blaníku 7 minut po 7 a za chvíli počasí.

0: Runaway Train a Soul Asylum na Blaníku. Dneska tedy další z letních koncertů Blaníku, tentokrát jsou na řadě Napajedla. A objednali jsme na to letní počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Teď po ránu je teda, pravda, trošičku chladno. Aktuálně máme jasnou oblohu nad celým územím Česka. Teplota mezi 9 až 14 stupni, v údolích může být jenom 7 stupňů, no ale přes den tam už nás čeká jasno. Nejvyšší teploty mezi 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 22 a na Šumavě 25. A jak to bude o víkendu, o tom už Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Víkend opět přinese zpočátku ještě jasnou oblohu a tropické teploty. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu. Zejména na západě se může už v sobotu večer objevit i polojasná obloha. Nejvyšší teploty budou opět velmi vysoké. Nejčastěji 30 až 35 stupňů Celsia, v neděli dokonce 32 až 36 stupňů Celsia, ale v neděli už na západě Čech čekáme pozvolné ochlazování k hodnotám okolo 30 stupňů Celsia.
0: Takže ochlazování, ale 30 je pořád poměrně dost. I na léto. A k tomu přihodím za chvíli další pozvánku. Teď Vašek Neckář, Mídlový princ. Jste s Blaníkem a bude 7:45 za 2 minuty.

0: Kabáta oni. V dobrém ránu na Blaníku, jak jste před chvílí slyšeli, čeká nás o víkendu letní počasí, tak pro vás mám jednu letní pozvánku. Největší festival nového cirkusu v Česku, Letní Letna, zase odstartoval a zase je se na co dívat. Skvělá atmosféra, šapito, úžasná vystoupení, skvělé jídlo. A chceme vám dát tip na jedno konkrétní představení. Je to fantastická česká parta nového cirkusu Losers Cirque Company s představením Cirkus Bazar. A v prodeji jsou poslední lístky. Těšte se na představení plné skvělých akrobatických čísel, show pro celou rodinu a zábavnou přehlídku cirkusových čísel nejrůznějšího druhu. Před časem jsem je měl i ve Zlatých českých ručičkách a jsou to fakt profíci. Takže na Letní Letné tento víkend 15. 16. srpna v Českém stanu. A na Blaníku už za chvíli krátké zprávy. Teď je 7 hodin a 19 minut. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Luxusní chlebíčky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
6: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
8: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz
9: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
10: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.
14: Je Broučku, kudy si přiletěl?
15: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
17: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
18: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
19: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
20: Mirá.
19: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
20: Migové.
19: Harley.
20: Xindle X.
19: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
21: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
19: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
22: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
23: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
24: Blaník za volantem.
25: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. V Ostravě v Halasově ulici poblíž Kruháče bourala dvě osobní auta, zdržení je minimální. Na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici, taky na kruhovém objezdu, stojí odstavený nákladák, tak ho nepřehlédněte. A na Olomoucku v Drahanovicích na místní silnici bourala dvě osobní auta. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
24: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
26: Aktuální přehled každý den.
24: Rádio Blaník, zprávy.
27: Rádio Blaník.
28: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci jejího okolí byl na 4,5 měsíce převeden provoz na vedlejší dráhu. Kroměřížská nemocnice chystá otevřít nový urgentní příjem chirurgie. Jeho výstavba začala předloni a pacientům i zdravotníkům nabídne lepší a také modernější zázemí. Nová přístavba přijde na 200 milionů. Nové zařízení pro lidi se zdravotním postižením v Děčíně je hotové, konkrétně v Boleticích, a nabídne zázemí 18 klientům ve 4 bytech. Na výstavbu město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Teniska Kateřina Siniaková získala v Torontu už svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
29: Dobré ráno, Rádia Blaník.
30: S Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno, už páteční, má datum 14. srpna a ve středu předevčírem tady byl další Pepův parťák, nebo abych byl přesnější, Pepová parťačka tentokrát. Tak se k tomu za chvíli ještě vrátíme. Dobré ráno.

0: uteklo to jako voda.
1: To je strašný maso. No, uteklo to jako voda, no. Uteklo to jako voda. A ten text, tý Borůvkový, je tak strašně krásný. No, teď jsem se zrovna zamyslela, jestli není trapný, abych ho zpívala ve svých letech, ale není, protože no vlastně to je takový vypovězení, jako co každá žena, babička, holka to prožije, takže jako fajn.
2: No a celé povídání si můžete zase poslechnout, ale můžete si ho i prohlédnout na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Takže středeční Pepovou parťačkou byla Šárka Resková. Tohle už je člověk, který u nás na Blaníku byl mnohokrát a mnohokrát jsme si s ním povídali a vždycky to povídání stálo za to. Bohužel už nepřijde. Tak si od něj dáme teď aspoň písničku. Mekeš Birka, Denisa.

0: Na Blaníku Aerosmith a písnička, která sice zazněla ve filmu Armageddon, ale žádný Armageddon nás dneska naštěstí nečeká.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Naopak čeká nás příjemné letní počasí. Ranní teplota zatím poměrně nízká, mezi 9 a 14 stupni, ale přes den bude většinou jasno, stejně jako teď po ránu, nejvyšší denní teploty mezi 27 až 32, na severovýchodě kolem 26, na horách okolo 22 a na Šumavě 25 stupňů. Takže léto nekončí a takové léto v Řecku, to je zase trošku jiný level. Teplota až 33, voda má 26 a hlavně příjemný mořský vzduch a vánek. A vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Řecko láká na stovky ostrovů, průzračné moře a kombinace historie s příjemnou středomořskou atmosférou. A jedním z těch ostrovů je ostrov Kos. Ten si oblíbili milovníci odpočinku i aktivní dovolené. Ostrov se díky rovinatému terénu a cyklostezkám skvěle hodí k výletům na kole. Za návštěvu stojí také tradiční řecké vesničky, termální prameny a nebo některý z okolních ostrovů. Pro rodinnou dovolenou doporučujeme hotel Geakalis Aquapark Resort v letovisku Marmary, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí a nachází se v klidnější části ostrova. Díky proslulé písčité pláži Golden Beach s pozvolným vstupem do moře je vhodný nejenom pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory. Součástí rezortu je bazén pro dospělé i děti a aquapark s 5 skluzavkami. Nechybí dětské hřiště, minigolf a nebo možnost vodních sportů na pláži. Potěší i krátká vzdálenost od letiště. Z Prahy můžete odletět třeba 20. srpna, 8 dní s All Inclusive vyjde pro dva dospělé se dvěma dětmi do 12 let na necelých 70 tisíc korun a obestarostnou dovolenou se postará All Inclusive a potěší právě i ta krátká vzdálenost od letiště.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
4: Víc nebo míň.
5: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
4: za 5 000 korun.
6: Tak hodně štěstí.
5: Víc nebo míň.
4: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
7: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina CZ. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
10: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
16: Datart pořádá Maxi výprodej.
17: Cože? Maxi výprodej?
16: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Michal Davida, třetí galaxie na Blaníku. Kolo, to je romantika a dobrodružství. A já pro vás i dneska něco mám.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Poslední cyklistický balíček od MND, který obsahuje bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo. Tohle všechno může získat zase někdo z vás, kdo mi pošle do 8:30 historku o těch vašich romantických a dobrodružných výletech s dobrým koncem, prosím pěkně. Posílejte zase SMSky na 603 118 118, po 8:30 vyberu jednu z nich a odměním právě cyklistickým balíčkem od MND a možná to bude právě ta vaše historka nebo vzpomínka.
3: No my tři přece pojedeme na kolech. To jsem ti ještě neřekl.
4: No to jsi mě tedy neřekl. A příště na mě s takovou hloupostí vůbec nechoď.
0: Tak i dneska čekám na vaše cyklistické historky. Pište SMS-kou 603 118 118.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: Iveta Bartošová a Nekonečná na Blaníku. A v příští hodině vám z Blaníku bude zpívat Helena Vondráčková. Tak je mi daj. Ale jejich novinka Malinovej sirup se jmenuje. A bude i Jiří Korn. Hezky česky na Blaníku i po 8. ve šťastné hodince, protože je pátek, čeká na speciální výběr písniček. Teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
5: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
1: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
6: Člena skupiny Centropol.
1: Vás to nebude stát ani korun.
5: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
1: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
7: Krásné ráno přeje Tereza Musilová. Dneska bude obloha téměř bez mráčku. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou jasno a odpolední teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, teď už je na řadě dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
7: V Prostějově v Průmyslové ulici pozor před nájezdem na D46. Ve směru z centra se srazila dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem s nárazovým zdržením. Na Olomoucku v Drahanovicích na místní silnici jsou v sobě taky dvě osobní. I tudy se s opatrností projet dá. A nehoda je pořád v Ostravě v Halasově ulici poblíž kruhového objezdu. Zdržíte se do 5 minut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou tu zprávy s Monikou.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Schillerová bude s ministry jednat o rozpočtu. Státní hmotné rezervy půjčují obcím cisterny. Domažlice ožijí chodskými slavnostmi.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Příští týden zahájí ministryně financí Alena Schillerová jednání o rozpočtu. Potkávat se bude s jednotlivými ministry. Uvedl to premiér Andrej Babiš během tiskové konference k opatřením, která vláda chystá v postupu proti suchu. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na příští rok v tomto týdnu. Části obcí dochází voda ve studních. Tam, kde navíc nemají obecní vodovod, se čím dál častěji obrací například na správu státních hmotných rezerv. Žádají o zapůjčení cisteren anebo si nechávají vodu dovážet od soukromých firem. Domažlice ožijí folklorem a tradicemi. Ode dneška se tu budou až do neděle konat 72. chodské slavnosti s vavřineckou poutí. Akci bude provázet řada bezpečnostních opatření, pokračuje mluvčí domažlické policie Barbora Kunešová.
12: Upozorňujeme, že z důvodu konání oslav bude v celém městě upraven režim dopravy a dojde k rozsáhlým uzavírkám. Žádáme všechny účastníky, aby byli trpěliví, ohleduplní a dbali pokynů policistů. Všem návštěvníkům přejeme klidný a bezpečný průběh slavností a pěkný kulturní zážitek.
11: Protože se na co těšit, na třech pódiích se totiž představí až 782 účinkujících. Připravovaná oprava průtahu Kroměříží omezí na víc než 2 týdny provoz. Třetí etapa prací, která naváže na opravy z minulých let, se týká části Tovačovského ulice od křižovatky s Komenského náměstím nedaleko Domu kultury až po most Karla Kryla. Práce začnou frézováním od 24. srpna. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Šťastná hodinka
5: na Rádiu Blaník.
0: Týden se s týdnem sešel a otevíráme páteční šťastnou hodinku se speciálním výběrem dobronáladových písniček. A to není všechno, protože i dneska budeme oceňovat vaše dobré zprávy, tentokrát zaměřené na cyklistiku. Pište nám vaše příběhy s dobrým koncem, které jste zažívali na kole, ať už sami, anebo třeba s rodinou a přáteli. Pište na 6318 i dneska balíček, cyklistický balíček od MND. Někomu z vás, pokud deváte, zavolám. A teď už první písnička, tady je Sladké mámení a Helena Vondráčková. Za minutu bude 8.

Miraj a jejich novinka Malinovej syrup. Uslyšíte ji taky v dnešní České desíce na Blaníku po 18. hodině. Teď je tady ale šťastná hodinka a pojďme na ty vaše první příběhy z Kolty dnešní. Teda kolo je romantika, dobrodružství, jak už jsem říkal. A co jste napsali? No, napsali jste o romantice a dobrodružství. Dobrý den, krátká historka. S dětmi, rozhodli jsme se, že s dětmi pojedeme na kola, abychom je unavili. Jeli jsme asi 45 kilometrů. No, skončilo to tak, že dospěláci unavení. Já musela sedět na nafouknutém kruhu a děti v pohodě plné elánu. Tak to obvykle chodí. Moc děkuju za tuhle SMSku. Dobrý den, pravnučka dostala od rodičů kolo, chtěla po mně, abych je učila jezdit. Půjčila jsem si kolo od manžela, že to zkusíme. Na kole jsem neseděla tak 40 roků, ale povedlo se, domů jsme dorazili v pořádku. Teď už nemám problém vjet s pravnučkou na výlet. Hezký den. Paní Hruzová ze Svitav píše, děkujeme, děkujeme. Ještě přihodím jednu. Dobrý den, Blaníčku. Já jela na kole do vedlejší vesnice. Měla jsem na sobě krátké kraťásky a tílko, kolo skládačka se mi za jízdy složila a já spadla do kopřiv. Bylo mi 14 a bylo to v roce 1994. Ano, to skládačky opravdu uměly. No, naštěstí se píše rok 2026 a vy jste živá a zdravá, takže to považuji taky za dobrou zprávu. Pište nám dál na 603 118 118 po půl deváté, někoho z vás odměním. Za chvilku počasí, teď Albano a Romina Paura. Felicita. Je 5 minut po 8. Dobré ráno.

0: Albano a Romina Power a Felicita, když tak slyším tu italštinu, tak se k tomu představuju prostě sluníčko a léto v rozpuku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: A kvůli tomu vůbec nemusíte do Itálie, stačí zůstat doma, protože dneska nás čeká krásný letní den s takovou docela ještě příjemnou teplotou, protože přes den bude 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, v 1000 metrech, na horách okolo 22, na Šumavě 25. Ráno to je poměrně chladné, to se teplota pohybuje zatím mezi 9 až 14 stupni, je jasno a jasno zůstane. A jak to bude o víkendu, o tom už Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Víkend opět přinese zpočátku ještě jasno oblohu a tropické teploty. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu. Zejména na západě se může už sobotu večer objevit i polojasná obloha. Nejvyšší teploty budou opět velmi vysoké, nejčastěji 30 až 35 stupňů Celsia, v neděli dokonce 32 až 36 stupňů Celsia, ale v neděli už na západě Čech čekáme pozvolné ochlazování k hodnotám okolo 30 stupňů Celsia.
0: A tohle už je Adam Ďulica a jeho mandolína. A vy jste na Blaníku. Dobré ráno.

0: Girls just want to have fun, holky se prostě chtějí jenom bavit. Cyndi Lauper vám teď zpívala ve šťastné hodince na Blaníku. Já ještě navážu na počasí. Jestli už máte toho letošního vedra opravdu dost, tak meteorologové přinášejí vlastně první dobrou zprávu. Září by sice ještě mělo být teplé, ale ta největší vedra už pomalu skončí. Česko má před sebou teď ještě teplý víkend a podle dlouhodobých meteorologických modelů se třicítky mohou objevovat i v září. Ale ty letní čtyřicítky nás otužily tak, že z 30 stupňů je najednou vcelku příjemná teplota, co si budeme povídat. A ještě jedna docela příjemná informace, se začátkem září by se podle dlouhodobých modelů mohly postupně vracet i srážky. Po současném suchém období by tak déšť mohl konečně přijít častěji a množství srážek by se mělo přiblížit běžnému průměru. Takže podzim zatím rozhodně ještě teda nebalí kufry a nevyráží k nám, ale vypadá to, že letošní extrémní léto by přece jenom mohlo mít svůj konec na dohled. A upřímně, po těch vedrech možná nebude vadit, když si v září ráno vezmeme místo slunečních brýlí třeba lehkou bundu. Ono je to konec konců na lehkou bundu i dneska. Horší je to ale s houbami. Ty prostě zatím nejsou. A když jsou, tak je potřeba opravdu hledat. Největší šanci přijímáte momentálně na severní Moravě, ve Slezsku, částečně taky v Krušných horách a na Šumavě, kdybyste to teda jo chtěli zkusit. No a když vyjedete na kole, tak vám přeju, abyste se vrátili se spoustou krásných historek s dobrým koncem a jednu odměníme už za chvíli. Za chvíli taky krátké zprávy. Teď je 8 hodin a 18 minut. Radio Blaník.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
3: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
8: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
9: Stavebniny Janík.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. V Lipníku nad Bečvou došlo k nehodě v ulici na Bečvě. Bourala tam dvě osobní auta. S opatrností se kolem projet dá. V Prostějově v Průmyslové ulici opatrně před nájezdem na D46 ve směru z centra. I tam se srazila dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem s nárazovým zdržením. A nehodu dvou osobních tu máme i do Třetice, a to na příjezdu do Hodonína ve směru od Břeclavy. Zdržení je ale minimální. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí letos v prvním čtvrtletí hospodařili s přebytkem. Ten byl ve výši 60,5 miliardy korun, což je meziroční pokles o 6,3%. Hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. O půlnoci ho lokalizovali a plameny se tak dál nešíří. Včera hořela na jihu Čech také louka u Čekanic na Táborsku nebo tráva na Strakonicku. A aktuálně hoří na Táborsku v obci Bradáčov. Jde o požár domu. Oprava zpomalí provoz na silnici 1/49 mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Práce tu začínají už dneska. Řidiči úsekem projedou střídavě jedním jízdním pruhem. Oprava vyjde na 16,5 milionu. Polské bezpečnostní složky zadržely před několika dny ruského občana. Toho naverbovali ruské zpravodajské služby. Ve Varšavě plánoval vraždu člověka s dvojím občanstvím, americkým a ukrajinským. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
8: Šťastná hodinka
12: na Rádiu Blaník.
13: I dneska jsme vám do šťastné hodinky vybrali speciálně písničky, takzvané dobronáladovky, kdy vám ten endorfin vystřelí až na úplně tu horní hranici a někomu možná ještě dál, protože za chvíli budeme odměňovat. Pokud jste nám napsali SMSku o vašich cyklistických historkách s dobrým koncem, tak už možná za chvíli zazvoní právě ten váš telefon. Za 4 minuty bude 8:30. Dobré ráno.

0: Té, co snídá, a Jiří Korn na Blaníku.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Tak já jsem zavolal té, nevím jestli snídá, ale té, která nám poslala SMSku s cyklistickou historkou s dobrým koncem. Dobré ráno, tady je Radio Blaník, Petr Slíva, je tam Marcelka.
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuju za tu vaši SMSku. Marcelko, my bychom vás chtěli odměnit. Myslíte si, že byste mi teď mohla do éteru popsat, cože se vám to tehdy stalo v tom lednicko-valtickém areálu?
3: No, jelikož už se smívalo a vraceli jsme se na ubytovnu, tak jsme spěchali, manžel přejížděl silnici a jak zabral, tak mu praskl řetěz.
0: A vy jste o těch 15 kilometrů stáhla, je to tak?
3: Ano, on se mě držel za rameno, já jsem ho táhla, šlapala jsem, protože on nemohl. Napřed jsme se domlouvali, že on by šel pěšky a já bych jela někam vyhledat nějakou pomoc, ale zvládli jsme to takhle. A nejlepší teda bylo, že fakt jsme potkávali hromadu těch cyklistů a oni nám fandili, protože si mysleli, že manžel je nevědomý a já mu takhle sloužím.
0: Ale vy jste hlavně neskutečně silná žena, když jste o 15 kilometrů táhla, tak gratulujeme. No. A na další...
3: Krásně jezdí, tam je podobnice.
0: No, já vím, ale i tak. Tak na další cyklistické výlety vám posíláme ten cyklistický balíček, je tam bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí, sada osvětlení na kolo, není tam teda řetěz.
3: Dobře.
0: Víte co, pozdravujte manžela a spoustu dalších cyklistických historek s dobrým koncem vám přeju. Naslyšenou.
3: Já vám děkuju, mějte se, naschvále.
0: A já k tomu ještě dodám, že tím to nekončí, protože na stránce www.mnd.cz/radio můžete hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/rádio.

0: Žentour s Hankem Ledeckým a všechno bude fajn na Blaníku, všechno bude fajn, čeká nás teplý pátek a ještě teplejší víkend. Ideální bude vyrazit někam k vodě. A když se tak dívám na tu mapu Ústavu zdravotnických informací na koupacivody.cz, tak to nevypadá úplně špatně, ale je potřeba vybírat, protože těch míst se zhoršenou kvalitou je přece jenom víc než na začátku prázdnin, takže až budete hledat kam, tak zrovna tahleta stránka by vám mohla pomoci. Jinak čeká nás teplý pátek, to ráno je poměrně studené zatím, teda mezi 9 až 14 stupňů, ale stoupá to. Přes den už bude potom většinou jasno, stejně jako teď po ránu, ale ta teplota půjde nahoru 27 až 32 stupňů na severovýchodě, tam to bude okolo 26, v 1000 metrech na horách okolo 22 a na Šumavě 25 stupňů a prše teda rozhodně nebude. Ale co bude, a to už dneska, tak to bude zase tajemný rok po 9. hodině a jednu malou nápovědu pro vás budu mít už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Pohodové České rádio.

0: Hned teď a Krištof na Blaníku 8:45 a už chystáme Tajemný rok. A kam se dneska vydáme?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Mohla by napovědět tahle ukázka.
3: Dětičky, já vidím, že na tom zájezdu bude velice, ale velice veselo.
0: A více si řekneme po deváté. Teď ještě Kylie Minogue, The Locomotion.

0: ulici. Voxel a v naší ulici na Blaníku. A na naší stanici pro změnu vás už za chvíli čeká hledání tajemného roku. Tentokrát se vypravíme do roku, kdy jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku. A nebo tuhle. Přátelství, to je někdy víc než láska. A nebo tuhle. A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku jsme se dneska probudili do slunečného dne a jasná obloha nás bude provázet až do večera. Teploty vystoupají na 24 až 30 stupňů. O víkendu bude ještě tepleji. Tolik o počasí a teď už pojďme na silnice.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
6: Nehoda se stala v Lipníku nad Bečvou. V ulici na Bečvě bourala dvě osobní auta. S opatrností se kolem projedá. K nehodě dvou osobních došlo i na příjezdu do Hodonína ve směru od Břeclavy. Zdržíte se pouze nárazově. A pokud jdete po dálnici D48 ve směru na Frýdek Místek, tak pozor na 54. kilometru. Stojí tam totiž nepojízdné auto. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou tu zprávy s Monikou.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Povodí Vltavy upraví průtoky na Římovské přehradě. Hradci Králové chystají triatlonový závod Ironman. Oštěpařky a tyčkaři zahájí boj o finále šampionátu.
14: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Římovská přehrada ode dneška nepatrně snižuje odtok. Do Malše poteče na místo 650 litrů vody za vteřinu o 150 litrů méně. Povodí Vltavy tak regulací reaguje na větší odběr vodovodní soustavy z přehrady, která slouží jako zásobárna pitné vody pro jeho český kraj. Trávení volného času u vody láká čím dál víc Čechů. Řada z nich si také užívá plavbu lodí bez doprovodu zkušeného velitele. Jak je možné získat průkaz k vedení malého rekreačního plavidla, to už vysvětluje za státní plavební správu Katarína Kolečníková.
15: Nejprve musíte absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a poté teoretickou zkoušku. K žádosti je nutné doložit lékařský posudek a uhradit správní poplatek. Po úspěšném složení zkoušky získáte průkaz k vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem v České republice.
14: Jeho součástí je ale také oprávnění k vedení plavidla na mezinárodních vnitrozemských vodních cestách. Triatlonový závod Ironman v Hradci Králové ode dneška omezí provoz ve městě až do neděle uzavřený. uzavře řadu ulic a dotkne se taky 14 linek MHD, pěších anebo cyklistů. Do Hradce dorazilo na 3,5 tisíce závodníků ze 45 zemí světa. Utkají se v plavání, jízdě na kole a taky běhu. Na atletickém mistrovství Evropy budou bojovat o finále oštěpařky a také tyčkaři. Rozběhy pak čekají čtvrtkařské štafety. Začne také sedmi boj s Adélou Tkáčovou. Zrak budeme už zítra ale upínat na největší českou medailovou naději Lourdes Gloria Manuel. Ta sice nebude mít ideální dráhu, ale venku to nepovažuje za tak zásadní, jako právě v halových závodech. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíba
2: na Rádiu Blaník.
0: No a na Blaníku začíná poslední tajemný rok tohoto týdne. Budu rád, když se přidáte se svými tipy a vzpomínkami, které opět volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Klasika Boba Dylana, jeho slavné klepání na nebeskou bránu. Tahle ta písnička taky spatřila světlo světa v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ostatně jako Markétka od Marie Rotrové, kterou jste mohli slyšet před chvílí a první tipy na sebe nenechali čekat, tak pojďme dneska nejdříve na SMSky. Ahoj, podle filmu 70. léta, asi rok 76, jen tip. Ale typu je Jarin. Tak Jarine, děkuju, píšu rok 76. Dobrý den, dnes typuji rok 1973, to jsem se vdávala. Miluše píše, děkuju. A Dušan a Dominika z Jirkova typují rok 1973, taky. Tak mám zapsáno. A pojďme se teda podívat na tu první slovní nápovědu. Tak ještě zpátky k té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9:00.
3: Dětičky, já vidím, že na tomhle zájezdu bude velice, ale velice veselo. Tak, sláva na zdar vejletu. Hajdem.
0: Obyvatelé Outlavic se vydávají na dvoudenní zájezd, jehož součástí je nejenom exkurze do západu českých zemědělských závodů a plzeňského pivovaru, ale taky návštěva Karlových varů. Mezi účastníky nechybí ani děda Potůček a jeho syn, předseda místního družstva, který se právě nachází v osobní krizi. To je příběh z filmu Tři chlapy na cestách, který má premiéru 30. listopadu tajemného roku. Takže Tři chlapy na cestách.
4: Pořád mi vyčítají, že jsem s tím naším stárem za 15 let nic neudělal, tak ať to zkusej sami.
3: Ale kdo ti co vyčítá? Jedna bláznivá ženská na motorce. Kdybych já dal na to, co mě ženský v životě vyčítali, tak jsem dávno pod drnem.
0: Tak to víte, ve kterém roce se nacházíme. Zavolejte to na 800 109 109, napište na 603 118 118 a z tajemného roku je i tahle písnička Petra Deska. Přátelství.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Americký zpěvák Tony Orlando a skupina Down, Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree, hitovka z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Z roku, kdy jste taky poprvé mohli vidět komedii Oldřicha Lipského Tři chlapy na cestách, protože tam měla premiéru 30. listopadu, takže Děda Potůček zase v akci, Lubomír Lipský, ale s ním taky Jan Skopeček, Ladislav Trojan a tak dále a tak dále. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobré ráno, Blaníku, tak já tipuju rok 1983.
0: Řeknete mi křestní jméno, prosím pěkně.
2: Šárka Trnková.
0: Tak Šárko, a proč zrovna tenhle rok?
2: No, protože se to tak pamatuju.
0: Tak jo, a co jste v něm dělala vy v tom roce?
2: Ježišmarja, co já jsem dělala? Šla jsem asi na střední školu. Ne, byla jsem na vysoké škole už.
0: Tak jo, a jakou jste studovala, můžu vědět?
2: Pedagogickou. 40 let učím.
0: Děkuju, paní učitelko, a kam teď jedete?
2: Teď se chystám na Porto Santo. Jsem na cestě do Prahy.
0: Aha.
2: A v poledne odlétáme.
0: Je, tak šťastnou cestu, užijte si to a moc děkuju. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A pojďme na SMSky. Ahoj Paťulko, podle hudebních ukázek zkouším rok 73, to jsem ještě nebyla na světě. Zdraví Iveta z Pivína a přeje hezký den a víkend. Iveto, vám taky a moc děkuju. Ahoj rádio, je to rok 74, zdraví věrný posluchače ze Štětí Petr s Dášou, nebo posluchači ze Štětí Petr s Dášou, děkuju oběma. A dobré ráno, Blaníku, podle mě to bude rok 1979, Alča z Lesné u Znojma, i tam zdravím. Alčo, moc děkuju, všechno nejlepší ke včerejšímu svátku a teď třeba vy, 800 109 109 se můžete zavolat, na 600 318 118 můžete napsat a zkuste si tipnout tajemný rok, ze kterého je i tento duet Karla Gotta a Jitky Zelenkové. Hudba není zlá, se jmenuje.

0: Hudba není zlá, americký zpěvák Donny Hathaway naspíval originál téhleté písničky, kterou do češtiny převedl Eduard Krečmar a naspívali Karel Gott a Jitka Zelenková. Ta hudba není zlá.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Protože hudba nám pomáhá odhalit ten dnešní tajemný rok a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den. Tak je já, tady Pepa z Liberce. 100% je to rok 1973.
0: A co vás vede k tomuhle typu, Pepo?
3: To, že jsem se seznámil s mojí manželkou a tuhle tu písničku přesně hráli.
0: Hudba není zlá od Karla Gotta a Jitky Zelenkové.
3: Tak.
0: Tak vám moc děkuju a pozdravujte jí. Mějte se krásně v Liberci, naslyšenou.
3: Díky, naschle.
0: A píše taky Jana z Plzně, která typuje rok 1973 a typuje, že jí bylo 7 let. Vypadá to, ne, to už je jiné téma, tak zkusíme zase něco k tajemnému roku. Je to rok 1973, podle Markétky chodila jsem do 8. třídy a o přestávkách jsme si ji pouštěli a mezi lavicemi tancovali. Eva z Vysočiny, děkuju. Potom tady mám, podle filmu by to mohl být rok 73, v tuto dobu jsem byl na vojně v Michalovcích a pak u Tachova Jindra z Českého Brodu. Děkujeme, Jindro. A co vy? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
9: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
10: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
11: Mega sekáč Ostrava u Futura.
12: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
11: Mega sekáč Ostrava.cz.
13: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
14: Ostrava, Vítkovice a Opava.
15: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
16: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
17: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
18: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet Výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
19: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
20: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
21: Mirá.
20: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
21: Migové.
20: Harley.
21: Single X.
20: Tomáš Klus.
21: Jdeme na Hrady.
20: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
22: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
20: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
23: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
24: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
25: Pohodové české rádio.
26: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Raketou na Mars zpívá se v české verzi téhleté písničky. Tohle je originál Oliver Onions a Flying Through the Air.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A my jsme si v dnešním tajemném roce už zahráli jiné písničky z těch českých marketků od Marie Rotrové, Přátelství od Petra Reska a nebo duet Karla Gotta, Jitky Zelenkové a Hudba není zlá. A připomněli jsme si komedii Oldřicha Lipského Tři chlapy na cestách, kterou jste poprvé mohli vidět na podzim tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ryšinová Ilona. Tak si myslím, že to bylo rok 1973.
0: A co jste dělala vy v roce 73? Byla jste na světě?
3: Ještě ne.
0: Ještě ne, ale já vám moc děkuju za tip. Odkud voláte?
3: Z Dašic.
0: Mějte se tam krásně v Dašicích, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: Dobrý den, Blaníčko, můj dnešní tip na tajemný rok je 73 podle písniček a podle filmu. Ten rok mi bylo 11, byla jsem na základce, ráda vás poslouchám, jste super rádio, hezký den. Magda z Nasavrk píše, taky Vašek ze Šumperka píše. Ahoj, milý Blaníčku, přeji hezký den, myslím si, že se jedná o rok 1973, děkujeme. A Hanka z Písku, rok 1973 a hlásí, že jí byl jeden rok. Taky děkujeme, Hanko, zdravíme do Písku. A tady je další slovní nápověda 9. května tajemného roku. Československá televize tehdejší zahájila pravidelné barevné vysílání ze studia Jezerka v Nuslích. Zatím pouze na druhém programu, protože první program ten se dočkal až o 2 roky později. A ty začátky nebyly jednoduché.
4: Televizní přijímač je velmi složité elektronické zařízení. Jehož přesným popisem se zabývat nebudeme, protože by byl pro většinu diváků těžko pochopitelný a navíc by to ani nebylo tak zajímavé. Seznámíme se pouze s některými rozdílnými vlastnostmi barevného televizního přijímače oproti přijímači černobílému.
0: Tak takhle nějak vypadala edukace diváků před spuštěním barevného vysílání, které nastalo v tajemném roce. A víte vy, kdy to bylo?
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na

0: Goodbye Yellow Brick Road zpíval Elton John v Tajemném roce. Mám moc rád tuhle písničku.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Tři chlapy na cestách, to je film Oldřicha Lipského, který jste poprvé taky mohli vidět v Tajemném roce a taky jste si mohli pustit poprvé barevné televizní vysílání u nás, protože Československá televize zahájila na druhém programu právě pravidelné barevné vysílání. Ještě jednu nápovědu vám dlužím, ale teď dostáváte slovo vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, no konečně, sakra. Takže, no protože dáváte teprve ty správné tipy, až jako pro můj ročník, jo?
0: Dobře.
3: Takže Tři chlapy na cestách, natočeno v roce 1973. No a co jsem dělal v tom roce, studoval jsem v Brně tady, jsem volám z Brna, elektrotechnickou fakultu, třetí ročník.
0: No výborně, moc vám děkuju. Řeknete mi křestní jméno?
3: Aleš.
0: Aleši, moc vám děkuju a krásný den do Brna přeji. Naslyšenou.
3: Zase dávejte takový vynikající tipy, protože vzpomínám prostě strašně moc. Dneska už jsem v důchodu a už je to špatný. Už je to špatný, no, to zdraví. No,
0: no třeba víte. Jste se trefil a já vím. Moc vám děkuju. Naschledanou.
3: Naschled.
0: Tak Aleš je z Brna, zatímco Vlastík, Markéta a Ondra jsou z Ostravy a jsou na dovolené v jižních Čechách a typují rok 1973. Tak zdravíme. Olin z Bohutic píše a typuje rok 1973 a Šárka z Berouna typuje rok 1973. Pro změnu taky. Super písně píše a hezký pátek a víkend vám, Šárko, taky. No, poslední nápovědu vám ještě dlužím, tak pojďme na to. Mezi 31. březnem a 15. dubnem se v Moskvě konalo 40. mistrovství světa v ledním hokeji. Turnaj se zúčastnilo 22 mužstev rozdělených do tří výkonnostních skupin. Mistrovství vyhráli suverénním způsobem tehdy Sověti. Domácí zvítězili bez ztráty bodu a se skóre 118. Československý hokejisté skončili překvapivě až bronzový. A bohužel jsem z tohoto šampionátu nenašel českou ukázku, tak taková záplata je aspoň jedna německá.
4: Und da ist das Ende. Das Spiel ist aus. Die Sowjetunion siegt mit 3:2. Die Drittelergebnisse 1:1, 1:0 und 1:1. Die Torschützen waren Volchkov, Bodunov und Karlamov für die Sowjetunion und Nedomanski und Kochter für die CSSR. Meine Damen und Herren, das waren unsere heutigen Übertragungen von der Eishockey.
0: Takže hokejové mistrovství světa v Moskvě v Tajemném roce a to je poslední nápověda.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: druhy za 8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
6: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
5: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Pohodové České rádio.
12: Posloucháte Tajemný rok? Rádio.

0: Tak koukej, se mnou si píseň Broukej a Petra Černocká na Bleníku, poslední písnička, podle které jste mohli poznat ten dnešní tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Bleník.
2: Tajemný rok.
0: A poznali? No to se uvidí za chvilku. Rádio Bleník, Petr Slíba, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady řidička Míla, posluchačka vašeho rádia krásného.
0: Povídejte,
3: já
0: Mílo.
3: Já volám na Tajemný rok.
0: No to voláte správně, a jaký rok typujete?
3: Typuju ten nejlepší na světě, 73.
0: To jste se narodila, že jo?
3: Samozřejmě, ano.
0: No, je mi to úplně jasné. Mílo, kam jedete teď?
3: Jedu domů už nápadu.
0: Šťastnou cestu vám přeju a krásný víkend a děkuju, naslyšenou.
3: Děkuju, krásný víkend, naslyšenou.
0: A ještě poslední SMSky. Dobrý den, myslím si, že tajemný rok je 73. Děda mi to poradil, že se narodil můj tatínek ten rok. Jaruška od Nymburka píše, tak děkuju, pozdravujte dědu i tatínka. Dobrý den, je to rok 1973, podle písničky od Karla Gotta, to jsem sloužil vlasti v Plzni na Borech u Tankánu, Jirka Luby u Chebu. Díky, díky. A potom tady mám Michala z Karviné. Ahoj Bleníčku, je to rok 1974 podle Petra Reska a písničky Přátelství. Michale, děkuju. Zdravím do Karviné a pojďme si to všechno zhrnout. Tři chlapy na cestách, film Oldřicha Lipského má premiéru, začátek barevného vysílání Československé televize a hokejové mistrovství světa v Moskvě, kde jsme skončili tehdy třetí. A pokud jste typovali rok
1: 1973,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce, já se na vás těším teda ještě u Zlatých českých ručiček po 11. a u České desítky po 18. hodině, no a potom v pondělí už i s Adelkou po 6. ráno v dobrém ránu a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Teď ještě jedna vzpomínka na ten rok 1973 a drupy. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Italská legenda Drupy na samém konci tajemného roku na vlnách Blaníku. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Turbo krásným dívkám. Krásným dívkám. Petr Kolář a Proudy. Jednou nebe zavolá. Díky a Čineska Hlavolám. Chci líbat tě na tvoje úsa. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkné dopoledne přeje Tereza Musilová. Česko má před sebou supertropický víkend a teplo nám bude už dneska. Na Moravě a ve Slezsku naměříme mezi 24 a 30 stupni Celsia. Obloha bude po celý den slunečná. Taková je předpověď a teď už mám pro vás připravený dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Aktuálně máme hlášené 2 dopravní nehody. První se stala v Olomouci v Havlíčkově ulici ve směru do centra. U křižovatky Střídou svobody bourala 2 osobní auta a částečně blokují provoz. Ke druhé havárii došlo na Uherskohradišťku za sjezdem z dálnice D52. Je to před Spytihněví ve směru od Veselí nad Moravou a projíždí se jen jedním pruhem. Tvoří se kolony, počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ceny benzínu i nafty budou zřejmě stagnovat. Prohlubující se sucho omezuje využívání vody. Barumček rally ovlivní průjezd aut i MHD. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech už by měly jejich ceny podle analytiků spíš stagnovat. Upozornili ale, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní a dlouhodobě také nepředvídatelná. V případě další eskalace v Perském zálivu tak může přijít opět zdražení. Čím dál víc měst a obcí omezuje využívání vody. Nově se k nim přidal také Lanškroun na Orlickou Ústecku, který kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod. V praxi to tak není možné čerpat vodu třeba pro zalévání zahrad a další soukromé využití. Zákaz se vztahuje na všechny vodní toky. To samé platí také v Rožnově pod Hradoštěm i v sousedním Zubří. Řada památek v Česku čeká na nový život. Jednou z nich je taky cenná Kantorova vila v Jablunci nad Nisou. Město teď znovu hledá firmu, která se ujme její opravy, což podle mluvčí města Jany Fričové není jednoduchý proces.
5: Nejde jen o běžnou rekonstrukci domu. Kantorova vila je mimořádně cennou stavbou, u které je potřeba respektovat původní architekturu, materiály i jednotlivé historické prvky. Naším cílem je najít kvalitního dodavatele a současně udržet projekt ekonomicky pod kontrolou.
4: Všechny stavební práce by měly vyjít na zhruba 40 milionů korun. Ve Zlíně bude i dnes pokračovat Barumček rally. Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích je tradičně i součástí evropského šampionátu. Šampionát dnes bude pokračovat bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského. Filip Mareš a Jan Kopecký se tak pokusí zvýšit šance na titul. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme moc krát, Moni.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za 2 minutky a kousíček už bude 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Já vás pozvu na dnešní letní koncert Rádia Blaník. Už víte, kde se koná? V Napajedlech přece. No a taky si zahrajeme víc nebo míň. A naposledy půjde o to krmivo pro pejsky. O dobroty za 5 000 od zvířecí rodiny. Tak připravte si telefony, já vám za chvilku řeknu, jak na to. A hlavně vám prozradím dnešní heslo. Teď je tady Turbo, krásný dívkám, tak hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Sofia.
1: Čerstvý chleba
2: s jahodovou marmeládou
1: jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
3: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostatku.

0: Peťo, už se chystáš?
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Petr Kolář totiž dneska zaspívá na letním koncertě Rádia Blaník, který se odehrává kde? V Napajedlech. Samozřejmě začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne, a to v klubu kultury Napajedla Louka. A nejenom, že tam bude Petr Kolář se svým úžasným hlasem, bude tam taky Slza. Jisté je, že nejenom Petr Kolář, ale i Petr Lexa zvládne pár kroků a vyjít na to pódium a potom nás všechny pobavit. Stejně jako Tereska Mašková. Dnes nechci víc, než můžeš mi dát, tebe jen chci si dnes. A tam taky bude, no a nemůže chybět naše blanická kapela. Samozřejmě vstupné se neplatí, to je taková jistota na našich letních koncertech. A máme pro vás taky tu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která bude přinášet peníze a jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku. Takže dneska Napajedla začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne a přátelé, bude to velkolepé. Jo a víte, kdo to bude moderovat? Vlasta Suk.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A zpátky k písničkám. Megy Žbirka, Marika Gombitová v Slepých uličkách. Právě teď 11 minut po 10. dopolední, takhle při pátku, při dní velkého juchu na Blaníku. Tak krásné dopoledne.

0: Hezky česky celé léto.
1: Radio Blaník.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě...

0: Legendární Pavel Bobek a má dívka N na vlnách Blaníku. Na už si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tento týden naposledy pro vás mám pamlsky pro pejsky od zvířecí rodiny za 5 000 korun, přátelé. No a je na vás, abyste se přihlásili do této hry. Pošlete SMSku na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte, a následně je potřeba napsat taky heslo. A protože chci uctít Ivu, která tady dneska není a je pátek, tak dneska je heslo Juchu, tak pište prosím, já čekám, se dvěma z vás se za chvilku spojím, tak zvedejte telefony a vy se utkáte o ty pamlsky pro pejsky. Bylo by taky dobrý, kdybyste měli pejska, protože se vás na to budu ptát. Za chvilku Činasky, YouTube a taky Gump, což je co? No, pejsek.
3: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
9: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
10: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
11: Stavebniny Janík. Podlahové desky Ferma Cel nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
13: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
14: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
13: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 40 ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
15: Pozor, hlašení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnékomíny.cz.
17: Ještě tady, Broučku, vidíš?
18: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
19: Ford malý a velký. Ford malý a velký. Na Fordy jsme
2: tu my.
20: Ostrava, Vítkovice a Opava.
21: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
22: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
23: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
24: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
23: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
25: tisku.cz. Náplně hned.
26: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: byla psí písnička o tom, že život je občas pes, ale někdy můžete vyhrát na Blaníku, to se pak na vás usměje úplně všechno.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Přátelé,

0: Já mám pro vás opět ten balíček od zvířecí rodiny za 5 000 korun pro pejsky. Zvířecí rodina prodává super prémiové granule, čistě přírodní krmiva od malých výrobců, zdravé pamlsky, přírodní sušená masa, tréninkové odměny, doplňky stravy i za studena lisované oleje a vše ostatní pro pejsky. Samozřejmě pro pejsky i pro fenky. Tak, já si tady připravím tu naší dnešní výherní otázku a hlavně teda chci přivítat ve vysílání paní Jaroslavu, která je z Hlavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaroslavo, vy jste ale na chalupě, že jo?
1: Ano.
0: A jak se tam máte? Dobrý?
1: No krásný počasí, vnoučátka, krásně se máme.
0: To je hezký. A běhá kolem vás nějaký pejsek?
1: Tady ne, já je mám doma v Jihlavě.
0: Jo, dobře. A kolik jich máte?
1: Dva. Jednoho velkého československého ovčáka a jednoho takového prdelku malého z útulku.
0: Jo, to je od vás hezký. Tak teď máme na telefonu taky pana Pavla, který je z Pardubic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a kolegyni.
0: A taky z Ostřešan, že jo?
2: Ostřešany, Pardubice, ano.
0: Ano, tak. A vy máte pejska?
2: My máme 14-letýho Bišonka.
0: Jo, Bišonkovi by to mohlo stačit na dlouho ten balíček, to jo. Tak uvidíme, kdo z vás vyhraje. Každopádně první hádá paní Jaroslava. Jaroslavo, poslouchejte pozorně, jo?
1: No.
0: Tak, prosím vás. Existují tablety, které se jmenují Barfit. Jo, ty jsou proti průjmu, jsou přesně na takový situace, kdy prostě ten pejsek chodí a nějak to jako neudrží a tak. No a mě zajímá, kolik tablet obsahuje jedno balení Barfit proti průjmu? Tak kolik? Jaroslavo, rychle.
1: 100 tablet.
0: 100 tablet, myslíte, jo? Pavle, Bišonek má smůlu. Jaroslava se připravila dokonale.
2: Tak super, tak gratuluju.
0: To je od vás hezký.
1: Díky, tak ani jste vyhrála od vás.
0: No, to je hezký, co? Pavle, prosím vás, pošlu vám aspoň CDčko, jo?
2: Super, tak no, hodně, děkuju a hezký pátek všem přeju.
0: Vám díky. Taky, juchu, nashledanou. Jaroslavo, od vás mám taky všechno adresu, takže pošleme ne 100 tablet, ale celý balíček za 5 000 od zvířecí rodiny.
1: Děkuji vám moc.
0: No, to jsme rádi udělali takhle. Mějte se moc hezky, nashledanou, hezký víkend. Děkujeme. Nashledanou. Tak, takové to dneska bylo a pro tento týden celkově, protože už žádné balíčky nemám. Já, když koukám na ty vaše SMSky a tam se kolikrát rozepisujete o tom, kolik pejsků máte, že je máte z útulku a tak. Mrzí mě, že vám všem nemůžu ten balíček poslat, ale měli jsme jich jenom 5. Ten pátý má paní Jaroslava. Tak za chvilku tým a taky Alexandra Bark a úžasná píseň Leonarda Cohena. Haleluja.
3: Víc nebo míň.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina CZ. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
0: Na, jsme Blaník.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
16: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
15: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
16: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
15: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
19: Pohodové České rádio.

0: Alexandra Bark, Haleluja na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, jak jste zvyklí. Dáme si tuhle tu pohádkovou od Tomáše Kluse. Není, prostě není brzy, projdu ho. Zaspívá i Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát.
0: Dáme si i Lucii šrouby do hlavy. My máme taky pár fíglů, dobré zprávy a české písničky, to úplně stačí. A taky teda pohoda. No a při pátku to se dělá samo. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky. A za 6,5 minuty už bude 11. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
6: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. Dnešek zůstane na Moravě a ve Slezsku slunečný. Obloha bude podle meteorologů téměř bez mráčku a teploměr ukáže mezi 24 a 30 stupni. Tolik o počasí a teď už se vydáme na cesty.
2: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
6: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Polska. Na vině je požár auta ve sjezdu na Ostravu Svinov na 354. kilometru. Sjezd je zavřený a na dálnici je pak omezený pravý pruh. Na Novojičínsku při průjezdu Kopřivnicí v ulici Obránců míru bourala dvě auta, je to na kruhovém objezdu a provoz je omezený. A na trase mezi Zlínem a Slovenskem na průjezdu Vizovicemi v Říčanské ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kolony jsou v obou směrech. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Horko a sucho se projeví také v ekonomice státu. Přibývá dětí odebraných z rodin úředníky. Na severu Čech omezí provoz cyklistický závod. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Letošní vedra ovlivní i českou ekonomiku. Přijdou totiž stát na miliardy korun. Škody tak podle některých ekonomů odpovídají menší až střední povodně. Vysoké teploty kolem 40 stupňů se projevují na produktivitě práce. Sucho a horko působí škody v zemědělství, rybářství anebo pěstitelství. Ovlivňuje ale také energetiku a česká vláda bude chtít 4 miliardy na boj se suchem. Úřady loni z rodin odebrali na 3616 dětí. Jejich počet se přitom meziročně zvýšil o zhruba 8%. K odebrání dochází kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání anebo překážkám v péči. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Jeho vedení plánuje změnu péče o ohrožené děti. Lipno nad Vltavou čeká několik dní plných pohybu a také zábavy. Dnes tam startuje oblíbený Lipno Sport Festival a co nový ročník nabídne, to už prozradí jeho sportovní ředitel Tibor Alfeldy.
10: Letos tady máme opravdu více než 30 sportů na vyzkoušení pro dospělé děti. Máme tady plno novinek, bude nově oproti loňskému roku. Každý den yoga, máme tady vyřádiště. Určitě se vrátíme k tradičním aktivitám, jako je florbal, půjčovna lodí, cyklodráhy, cykloaktivity.
9: A chybět nebude ani hudba. Lipno Sport Fest potrvá až do příští neděle. Cyklistický závod dnes omezí dopravu mezi Mladou Boleslaví a Libercem. Start druhé etapy Czech Tour 2028, která má 155 kilometrů, je v Mladé Boleslavi ve 12.40. Do cíle na Ještědu v Liberci by cyklisté měli dojet před 5:00 odpoledne. Silnice budou uzavírány vždy na nezbytně nutnou dobu před průjezdem pelotonu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
2: Pepa Černý
7: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a půl už bude 11, utíká to dneska, dál si budeme hrát samozřejmě hlavně hezky česky a za chvilku se vrátí na místo činu, tedy do studia Rádia Blaník, naše ranní hvězda Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí, těším se na to. Teď je tady Hana Zagorová a písnička, která je vyloženě o počasí, je naprosto nezbytné.
11: Je naprosto nezbytné.

0: Adele, ta je prostě fenomenální. Stejně jako náš Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak jdeme na ně, posloucháme teď, jo.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat se Simonou Kyselkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Simono, kam jsem se vám dovolal zaprvé?
4: Do Prahy.
3: Do Prahy. A v Praze máte svou brašnářskou dílnu?
4: Ano, ano, takový malý ateliér, tak voňavý.
3: Já jsem teď prozradil, čemu se budeme věnovat, tam, kde se pracuje s kůží, tam to většinou teda voní. Řekněte mi, jak jste se k tomu dostala, že jste se začala věnovat brašnářství?
4: Já jsem si koupila asi před 15 lety kožený pásek, na kterém bylo napsáno pravá kůže.
3: Ano.
4: Takový ten nápis Genuine Leather.
3: Ano, ano.
4: Zjistila jsem vlastně za pár měsíců, že se začal jakoby loupat, trhat a nevěděla jsem proč, byla jsem zmatená z toho, proč se rozpadlo, když je to pravá kůže, má to být na pořád.
3: Ano.
4: Takže vlastně jsem si řekla, jestli si třeba sama nevyrobit pásek, že na tom přece nic není, že to je jenom pruh kůže a přeska. A záhy jsem hned teda zjistila, že to je řemeslo, který prostě musíte se naučit a hlavně pochopit ten materiál, že to není až tak jako jednoduchý.
3: A jak to bylo s tím koupeným páskem? Byla to pravá kůže nebo ne?
4: Nebyla, protože v běžných obchodech ta kůže prostě není kvalitní, ale tím, že se na to napíše ten nápis pravá kůže, tak spousta lidí to bere jako záruku kvality. Ale mnoho lidí právě neví, že existuje více kvalit kůží. Od těch prvotřních po ty nejhorší.
3: Takže jak to skončilo potom prvním pásku, když jste zjistila, že to není jenom tak jednoduché?
4: Trápila jsem se s tím, ale ta kůže mě fakt fascinovala, protože jsem kupovala čím dál kvalitnější materiály a je to fakt nádherný řemeslo. Takže jsem vydržela naštěstí a všechny ty chyby jsem nějak jako překonala, takový ty zklamání a tak a vlastně pracuji s kůží do dneška, no. Vyrábím produkty a pořádám taky vlastně prašnářský kurzy pro lidi, kterým vlastně jakoby chybí nějaká manuální práce, protože dneska hodně pracujeme hlavou nebo s lidma a lidem chybí takový ten fyzický výsledek v ruce.
3: Co jste se teda všechno naučila? Předpokládám, že už teda neděláte jenom pásky.
4: Nedělám, ty jsou právě takový nejjednodušší, dá se říct, ale vlastně šiju velké kabelky, patohy, různé obaly na knihy, pouzdra různá, takže docela ten sortiment je jakoby široký.
3: A když se k vám přihlásím do kurzu, tak co mě čeká?
4: Čeká vás úplně prvotřídní kůže, což je základ. A buď si můžete vyrobit třeba ručně pásek za ten den, který si odnesete, nebo třeba dámy si vyrábí jednoduchý dámský kabelky, anebo je tam potom brašnářský kurz, jakoby vzdělávací, to je právě pro lidi, kteří se to řemeslo chtějí naučit a baví je to, ale neví, jakoby, jak začít, nebo kde koupit materiály a nářadí. Tak to je spíš takový jakoby vzdělávací, tam se vyrábí peněženka.
3: Aha, no kdyby někdo zatoužil mít něco od vás, tak co má pro to udělat?
4: Může mě kontaktovat přes web nebo podívat se na web simonakyselková.cz a nebo jsem hodně aktivní na Instagramu, kde vlastně i zveřejňuji taková edukační videa o kůži a o té problematice kolem kvalit.
3: Na čem teď pracujete, Simono?
4: Teď momentálně děláme takové větší zakázky na klíčenky pro jednoho zákazníka, který se od nás objednává a jinak se vlastně připravuju na podzimní sezónu předvánoční a na kurzy vlastně se připravuju, protože od září se to trošku zase rozjede po tom létě.
3: Tak ať vám to jde od ruky. Krásný den vám přeju, ať se vám daří. Zůstaňte mi ještě na lince a naslyšenou.
4: Ano, moc děkuji, hezký den.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak a teď nám zahraje kapela, která je středočeská a letos oslavila velké výročí. Na konopišti Keks. Proč holky pláčou? Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Boniem a Brown Girl in the Ring na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, psal se rok 1998. Zbýval přesně rok do zahájení vysílání Rádia Blaník. Ale v Ostravě už vzniknul Folklor bez hranic, což je festival, který se teď opět bude konat. A já bych vás na něj chtěl pozvat, protože přinese úžasné kulturní zážitky, cymbálovou muziku a naprosto ovládne Ostravu, její velká náměstí, no vlastně i ta menší náměstí. Zkrátka podívejte se na web folklorbezhranic.cz, zveme vás do Ostravy a na tuhle akci dáváme naše blanické razítko, protože to je prostě krása. A navíc do Ostravy jet třeba z Prahy vlakem, to je úplně ideální jako výlet. Uteče vám to, stihnete ve vlaku třeba i popracovat trošku, nebo si dát něco dobrého k pití a k jídlu a pak vás to vyplivne přímo v Ostravě a vy zažijete ten folklor. Za chvilku Bonnie Tyler, taky Lucie Bílá a Tomáš Klus.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buonanotte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex. Magnifik.
5: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindle X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
12: Pomínictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Pomínictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.pomínictvíhavlický.cz.
13: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
14: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík.
15: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
16: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
17: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
18: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
17: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
18: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
17: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
18: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
17: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
18: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
19: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
2: Pohodové české rádio.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus, když si tě dívko představím. Tomáš Klus včera mohl přinést našemu posluchači 5 000 korun.
2: Slunce dál svítí.
3: Na rádiu Blaník.

0: že i Tomáš zpívá v té naší písni Slunce dál svítí. No ale dopadlo to takhle.
1: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: No.
2: No.
0: Jde o 5 000.
2: Teď si nejsem jistý.
0: No, tak musíte vystřelit rychle nějaký jméno.
2: No, nevím.
0: Nevím, takže nevyhráváte. A víte, co to znamená? Když posluchač nevyhrál, tak můžete vyhrát vy. A o to víc, protože teď aktuálně hrajeme o 10 000 korun. A tyhle peníze vám může přinést ta naše písnička, když ji najdete ve vysílání. A potom taky znalost té písničky, protože stejně jako tento muž, i vy budete hádat, pokud se dovoláte jako první, poté, co píseň dozní. Může se to stát klidně dnes. Tak laďte blaník, pozorně poslouchejte. Mějte kopec štěstí, to vám přeju, držím palce. A mějte připravený telefon 800 109 109, to je číslo k nám do studia, a nejlepší je začít vyzvánět nebo jako telefonovat, aby to tady vyzvánělo s posledním tónem té písně Slunce dál svítí. Moc držím palce, jde o 10 000.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A to uznejte, 10 000 prostě na chodníku nenajdete. Za chvilku Eurythmics Miracle of Love na Blaníku.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Tereska Kerndlová a Schody z nebe. Posloucháte Rádio Blaník. A už je to tady, to, na co čekáte. Česká hodinka je před námi, přátelé, a s ní Jarek Nohavica.
1: Už budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou váza.
0: Taky František Nedvěd.
2: Nikomu se ani nesní, že máš...
0: To je taková příprava na víkend, na naše písničky k táboráku. I když na táborák to zase nevypadá, protože bude vedro, sucho. Radši bych jenom seděl u Blaníku, tedy u rádia, a poslouchal. Marie Rotrová Doma. To je písnička ze seriálu Polabí. Vlastně jedna z nejnovějších, kterou Marie Rotrová má. Přátelé, my vám za chvilku začneme hrát pouze hezky česky. Celou českou hodinku od 12 do 13. Za chvilku taky počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a pár vteřin k tomu už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
6: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
7: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
6: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
8: Člena skupiny Centropol.
6: Vás to nebude stát ani korun.
7: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
6: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
4: Radio Blaník. Počasí.
9: Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pichová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít odpoledne většinou jasno a teploty zamíří k 29 stupňům. Zítra čekejte opět jasno nebo skoro jasno a v odpoledních maximech naměříme 29 až 33. Teď už jsou tu informace z dopravy.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
9: Na trase mezi Frýdkem, Místkem a Slovenskem u Ostravice havaroval motorkář, zasahují tam záchranáři, zdržíte se v koloně v obou směrech. Spozorněte na Novojičínsku na průjezdu Kopřivnicí v ulici Obránců míru. Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta, i tady si chvilku postojíte. Na sjezdu z D1 na Rudnou ulici v Ostravě směrem od Přerova momentálně neprojedete kvůli nehodě a následném požáru. Doprava tam zpomaluje. Tolik dopravní servis Moravy Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehoda, krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: V Chorvatsku evakuovali stovky Čechů. Města kvůli suchu zakazují odběry vody. V Praze se dneska běžkovalo.
10: Radio Blaník.
12: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. S mohutným požárem bojují od včerejška v Chorvatsku. Plameny se dostaly až do Omiše, který je oblíbenou dovolenkovou destinací řady Čechů. A právě v souvislosti s tím musely být stovky krajanů evakuovány. Potvrdil to mluvčí rezortu zahraničí Adam Čerge.
13: V souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Omiše bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami.
12: Pomoc Čechům na místě poskytují i české letní policejní hlídky, které působí v evakuačních centrech. Smuteční obřad za zesnulého spisovatele Vladimíra Párala proběhne ve středu 19. srpna. Konat se bude v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. V Lízcí se spisovatelem rozloučí v 10 dopoledne a v 11 začne obřad pro veřejnost. Vladimír Páral zemřel v neděli 9. srpna. Česko dál bojuje se suchem a města kvůli tomu zavádí řadu opatření. Mezi ně patří třeba zákaz odběru vody. K němu přistoupil i mladoboleslavský magistrát. Lidé nesmí brát vodu z Klenice a jejich přítoků. Zákaz platí do odvolání a je platný v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Ačkoliv venku panují tropy, v centru Prahy napadl sníh. Bílá nadílka byla uprostřed léta na Karlově mostě. Organizátoři jizerské padesátky tady ze 3,5 tuny sněhu vytvořili asi 20-metrovou běžkařskou stopu. Akce proběhla v rámci spuštění registrace na jubilejní 60. ročník závodu, který se v Jizerkách uskuteční přesně za půl roku. Tolik zprávy a na řadě jsou zase písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
6: Pepa Černý
7: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a kousek už je to tady. Pokud máte něco dobrého k jídlu, tak dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky celou tu hodinu, protože začíná česká hodinka. A za milou chvilku taky popřejeme k narozeninám, k svátkům a taky trošku zavzpomínáme, hlavně na jednu hudební legendu. Michal David, Nonstop, právě teď. Tak na konopišti, co? Tak hezké poledne.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi,

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Věra Špinarová, Slunečné pobřeží na vlnách Blaníku. Je pátek, den velkého juchu, jak by řekla Iva. 14. srpna, přátelé. Dneska mají svátek všichni Alanové. Já se přiznám, že jsem znal jenom jednoho, Alana Delona. A to nebyl úplně Čech. Ale představte si, že v Česku žije 1235 Alanů. Tak pánové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a hlavně pevné zdraví a taky trochu toho štěstíčka. Zároveň dneska má narozeniny, a to 60. tedy kulaté, Halle Berryová. To je taková ta Bond girl, pamatujete? Dnes neumírej se jmenoval ten film, ještě s Piercem Brosnanem tehdy, tam zazářila. Sarah Brightman, to je 660, anglická zpěvačka, kterou taky na Blaníku hrajeme občas, ten známý duet s Andreou Bocellim, tak taky všechno nejlepší, malá Sarah. Steve Martin, americký komik, toho všichni znáte, občas si ho sem tam někdo splete s Leslie Nielsenem, tak Steveovi Martinovi je dneska 81 let. No a zároveň bych chtěl připomenout jedno smutné výročí, protože dneska je to 30 let, co nás opustí. Pan rock'n'roll, Mickey Volek. Stalo se tak 14. srpna roku 1996, takže dneska je to právě 30 let. Vzpomínáme, Mickey, vzpomínáme. A teď je tady Krištof a Srdcebít. Posloucháte Blaník.

0: O tobě i o mně. Posloucháte Rádio Blaník. Možná si kladete teď otázku, co vlastně dělá Anna K. v těchto dnech. No, hraje a zpívá. Samozřejmě dneska zahraje na Lipnofestu v Lipně. A zítra v Aši, na slavnostech Aše. No ale největší koncert teprve čeká, ona se připravuje naplno, to vím, ze zákulisních informací, protože Anna K. odehraje a odspívá 23. dubna příštího roku velký koncert v O2 Univerzum v Praze, a to pozor, s Českým národním symfonickým orchestrem. Tak u toho být vámi bych chybět nechtěl teda. Tak držím palce hlavně, Lucko, nebo Anna K., jak chcete. Za chvilku František Medvěd, Karel Gota nebo Marie Rotrová. Posloucháte Blaník.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Mega sekáč Ostrava u Futura.
6: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
5: Mega sekáč Ostrava.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
9: Mirage,
8: Rybičky, Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
9: Migové,
8: Harley,
9: Xindle X,
8: Tomáš Klus.
9: Jdeme na Hrady.
8: 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.
13: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle?
16: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
15: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
19: Jdeme na Hrady.
20: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
21: Mirage,
20: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
21: Migové,
20: Harley,
21: Xindl X,
20: Tomáš Klus.
21: Jdeme na Hrady.
20: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
22: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
20: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
23: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
24: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
25: Ve vlaku či autobusu.
26: V čekárně u lékaře.
25: A nebo na procházce v lese.
26: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
25: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
26: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

Já doufám, že se doma máš hezky, Ivolecká. Ivuška má volno, škoda, že tady není. Kdyby tady byla, tak bych řekl, Ivo, představ si, že v Česku roste počet pokousání netopírem. A ona by řekla, cože, kde jsi to čet? A já bych řekl, na internetu. Ale protože tady Ivuška není, tak já to řeknu aspoň vám. Přátelé, opravdu, různě po nemocnicích a na různých ambulancích řeší lékaři čím dál častěji, že přijde někdo, koho pokousal netopír. Čím to je? Je to tím, že mladí netopíři teď migrují, jsou trošku zmatení a občas zaletí do otevřeného okna třeba nějakého panelového bytu. No a potom nastane ta chyba obyvatele takového bytu, že se snaží netopíra chytnout, úplně nejhůř jako bez rukavic, a vynést zpátky do okna. Odborníci radí, zhasněte, otevřete okna do kořán, roztáhněte záclony a závěsy a na chvilku odejděte, on si ten netopír poradí a sám odletí. Víte, ono je to trošku nebezpečné v tom, že netopír je jediné zvíře, které u nás může přenášet vzteklinu. A proto, když přijde takový pokousaný člověk od netopíra do nemocnice, tak ho musí lékař naočkovat právě proti vzteklině. Poslední případ vztekliny jsme měli v Česku před 2 lety a byl to tehdy zoolog, kterého právě pokousal netopír. Tak pozor na to. Zároveň odborníci říkají, že těch pokousání teď bude přibývat, protože ti netopíři budou migrovat čím dál víc. A jenom abyste věděli úplně ta čísla, tak Ostravská fakultní nemocnice, ta od června eviduje už 15 takto pokousaných lidí. Samozřejmě ten kousanec není nějak nebezpečný významně, ale právě jde o tu vzteklinu. Tak se držte, až k vám zaletí netopír, tak zasněte a odejděte na chvilku, otevřete okna a teď si užijte další písničky na Blaníku. Za chvilku Petr Novák a Náhrobní.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v

0: ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
9: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
8: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Ať žije show Alenka Filipová, posloucháte Blaník. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Lucka Vondráčková a Radim Flender, Stanice Svět. Projdím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou. Taky Petr Muk, Přichází s láskou. A pak si projdeme Václavák s Václavem Neckářem.
1: Jen málo kdo spěchá, i když mírně mží.
0: Kam spěchat takhle při pátku, to je pravda, Václave. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky a za 6,5 minuty už bude 13 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupně, v údolích spadnou až na 8. Zítra pak čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, pršet nebude vůbec a v odpoledních maximech naměříme 29 až 33.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Snížit rychlost doporučujeme na trase mezi Frýdkem, Jístkem a Slovenskem u Ostravice, kde havaroval motorkář, zasahují tam záchranáři, zdržíte se v obou směrech. Za Opavou směrem do Bruntálu bouralo osobní auto s motorkářem, nehoda je se zraněním, projíždíte Kyvadlově. Pozor dejte na D1 na 374. kilometru od Polska na Ostravu, kde probíhají práce údržby, silničáři tu budou do 4 odpoledne, doporučujeme snížit rychlost a zvýšit opatrnost. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Česko má před sebou další tropický víkend. Podvodníci zneužívají weby charitativních organizací. Provoz letiště v Itálii blokuje erupce sopky.
8: Rádio Blaník.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Teploty v Česku o víkendu opět porostou. V sobotu rtuť vyšplhá až k 36 stupňům, v neděli může být ještě o stupeň víc. Na západě a severu republiky by mělo být chladněji, a to kolem 30. Kvůli suchu a vedru zůstává v platnosti pro celé Česko i zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. To by podle meteorologů mohl v pondělí snížit očekávaný déšť. Podvodníci zneužívají taky transparentní účty charitativních organizací. Vytipovávají si přes ně své oběti. Ty pak přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, třeba jako registrační poplatek. A poté lidi navedou na podvodné účty. Počet pokousaných netopíry vzrostl. Stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad pro nás má vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
10: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy, hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé v oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
9: Podle něj by ale lidé neměli hlavně panikařit. Letiště v italské Katánii zůstává zablokované. Mimo provoz je od začátku týdne kvůli erupci sopky Etny. Podle letiště je současná situace jednou z nejhorších za 20 let. Letecké společnosti spoje do Katánie buď zrušily, anebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Turistům to podle médií způsobuje vážné problémy. Tolik zprávy, Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
2: Pepa Černý
8: na rádiu Blaník.
0: Tak jste to slyšeli, přátelé, Eliška nám to potvrdila s těmi netopíry. A už se blíží 13. hodina, za 2,5 minuty bude 13 hodin tady a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. No a teď nám zaspívá Lucka Vondráčková a Radim Flender Stanici svět. Na jedné stanici mimochodem minulou sobotu Radim Flender hrál a zpíval. Bylo to v Pikovicích v Zelené Rokli. Tak já zdravím do Rokle a teď už si dáme tu písničku. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Petr Muk, přicházíš s láskou na Blaníku. A my se teď společně podíváme na jeden projekt, který řeší plýtvání jídlem. Jde o platformu Nesnězeno. Jejím prostřednictvím nabízejí nejrůznější podniky balíčky s nespotřebovaným jídlem za sníženou cenu. A tady je zakladatel projektu Jakub Heny.
1: Výhodou našeho modelu je, že nemáme žádnou minimální hranici, kolik balíčků musí podnik nabízet. Připojit se tak může klidně malá lokální pekárna, kavárna, bistro nebo hotel, kterému zbude třeba jen jeden balíček týdně. A právě v tom vidíme velký potenciál. Chceme vytvořit síť, která bude dostupná lidem opravdu po celé republice.
0: Je docela zajímavá věc, přátelé, tam třeba najdete, já nevím, chlebíčkárnu, kde je napsáno, máme posledních 5 chlebíčků šunkových a než bychom je vyhodili, tak je necháme každý ten chlebíček za 5 korun tady u nás. A vy si to objednáte a je to takhle, jako že se neplýtvá jídlem a zároveň na tom můžete ušetřit. No a já ještě dodám, že Nesnězeno funguje i v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Tak držíme palce. A teď už zpátky k písničkám. Kristýna a Hore Hroně na Blaníku.

0: David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá. Přátelé, vypadá to, že nás čeká další tropický víkend a představte si, že opět, jako v tom rekordním červnovém víkendu, v neděli bude ještě větší vedro než v sobotu. V neděli můžeme naměřit až 37 stupňů. Není to 42, takže rekord by padnout neměl, ale přesto buďte opatrní, nenamáhejte se, chlaďte se. Já doporučuji chladit nohy, jo, úplně ideální je vzít si kýbl, napustit si ho studenou vodou, vlastně ne tak studenou, abyste úplně stydli, no, tak taky rychle steplá, že jo? No a do ní si ponořit nohy. No a když si namočíte i ruce, jako ty konce svých končetin, tak byste se měli schladit úplně nejlépe. Pokud máte rádi vedro, tak si to užijte a pokud nemáte rádi vedro, tak to přežijte, přátelé, a sejdeme se tady opět v pondělí. No, Belinda Carlisle, ta nám zaspívá za chvilku, David Dale taky, a aby toho nebylo málo, tak i Václav Neckář. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
1: Mega sekáč Ostrava.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
5: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
11: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Podlahové desky FermaCell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
13: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
14: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
15: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni
4: ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
16: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
17: Na co?
16: Na naši fotovoltaiku.
17: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
16: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
17: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
16: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
17: A kdo se o to postará?
16: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
17: Tak to máme jasno.
18: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Václav Neckář, podej mi ruku a projdem Václavák. Na Václaváku je teď strašné vedro, ale někde je ještě hůř mnohem. Jak víte z našich zpráv, tak u Omiše v Chorvatsku hoří, je tam velký požár, Chorvaté evakuovali už 300 Čechů, jsou tam i čeští policisté, kteří pomáhají a celá naše redakce to samozřejmě sleduje, abyste měli nejnovější, nejčerstvější a zaručeně pravdivé a správné informace. A tak já takhle procházím naší redakcí a vidím, jak nositelka dobrých zpráv, dobrá Sára Rádia Blaník, Sára Dvořáková, kouká na internetu na chorvatskou televizi. Má sluchátka a poslouchá rozhovor s chorvatským, já nevím, premiérem nebo starostou, nebo kdo to byl. Byl to, Sáro, ahoj, byl to premiér?
1: Já zdravím všechny posluchače, ano, byl to premiér.
0: Ano, a tak jsem na ní chvilku koukal, říkal jsem si, ona tam nemá titulky a to jsou normálně chorvatské webové stránky. Tak jsem takhle jí zaklepal na rameno a říkám, Sáro, ty umíš chorvatsky? A ona říká, no, umím, no. Sáro, prosím mě, můžeš mi říct, kdy ses rozhodla, že se naučíš chorvatsky?
1: Já jsem se rozhodla ve svých 12 letech.
0: No.
1: A je to kvůli mé velké lásce k té zemi.
0: Fakt, jo.
1: Já tam odmala jezdím.
0: No, a takže se domluvíš krásně.
1: Já se domluvím, já tam mám i pár přátel.
0: Pár přátel stačí mít. Mm. A prosím tě, ty chodíš do dneška na nějaké lekce, nebo to stačí se naučit ve 13 a pak už jedeš jako volnoběhem?
1: No, člověk to musí oživovat, řekla bych. Já mám svoji paní učitelku, jmenuje se Lídie a s tou hovoříme v chorvatštině.
0: No.
1: A je to super.
0: No tak zdravíme paní Lídie a děkujeme, protože před chvilkou jsem tady Sáru zkoušel, ať mi řekne různé věty chorvatské a ona opravdu mluvila. Tak ona je sice strašně nervózní, ale Sáro, dokázala bys říct, teď o víkendu bude strašný vedro?
1: Dobře, já se pokusím. Sad o víkendu čemo... no, počkat, řeknu to jinak. Sada o víkendu bude vručina.
0: Tak teď už vědí i Chorvaté, kteří náhodou poslouchají třeba v autě Rádio Blaník, že bude strašný vedro. Přátelé, já bych chtěl pozdravit ještě do Husince, jihočeského Husince, svého kamaráda Jardu Marišku, který má v Husinci muzeum Vinetua. On je totiž největší fanoušek Vinetua na světě a on se taky naučil chorvatsky a taky umí. No, takže znám už dva lidi, co takhle mluví chorvatsky. Přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím, Sára vám za hodinu přinese dobrou zprávu, jako vždycky, a za chvilku už tady bude Martin Ledinský. Užijte si horský taky, ale hlavně horký víkend a za chvilku vám zaspívá Pink. Mějte se hezky.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.

0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Televize Seznam vám i tento pátek nabídne další z řady povedených italských komedií. Tahle je z roku 1991. Nejrychlejší pistolník divokého západu chce vyčistit městečko Daisy Town od všech banditů a jiných nekalých živlů. Povede se mu to? Komedie Lucky Luke startuje na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Jiří Schellinger na rádiu Blaník. Hezké odpoledne přejeme, teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a hned po nich Pavel Vítek.
1: Má slavný ten, tak ať se dnes na všem líbí.
0: Těšte se taky na Terezu Maškovou. A v příští hodině taky Michal Tučný.
2: Koukám, jak celá země vstává.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 6 minut budou 2.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás zítra čeká další den zalitý sluncem a teploty budou stoupat. V odpoledních maximech naměříme 29 až 33 stupňů a na horách kolem 27. Pršet nebude vůbec. Teď se vydáme na silnice.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Za volantem.
4: Na Zlínsku v Bohuslavicích u Zlína bourala dvě osobní auta, projedete s sníženou rychlostí. Pozor dejte na D1 u sjezdu na Odry na 321. kilometru od Olomouce na Ostravu, stojí tam osobní auto po nehodě. Na výjezdu z Frýdku místku na Frýdland nad Ostravicí na kruhovém objezdu osobní auto s nákladním blokují plynulý provoz. A spozorněte i na D35 na 284. kilometru z Ostravy na Olomouc, jsou tam velké díry v silnici. Zdravíme silničáře, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, teď už jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Nemocnicím dochází zásoby krve. Vedra zhoršují kvalitu vody. Armáda letos nabírá více vojáků.
5: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krevních zásob je málo, to platí pro každé léto, aktuálně je ale opravdu kritický nedostatek skupiny A a 0. Ústav hematologie a krevní transfuze proto znovu vyzývá veřejnost k dárcovství. Jak na to říká přednosta transfuziologického úseku UHKT Jan Loužil.
7: Kliknete na naše webové stránky, kde máme i pod kolonku dárci, jako každá transfuzní stanice nebo hematologie, kde máme přehledně napsané základní podmínky, které by měl člověk splňovat. Kdyby člověk přišel z ulice, když přijde pracovní dobu do poledních hodinách, tak jsme schopni poradit a třeba ho objednat na eventuální odběr.
6: Jedním odběrem můžete pomoci až 3 pacientům. V některých přírodních koupalištích se kvůli teplému a suchému počasí zhoršuje kvalita vody. Horší vodu zaznamenali třeba hygienici v Karlovarském kraji. Ve dvou z nich je koupání zakázáno. K velkému rybníku u Hroznětína se nově přidala skalka na Chebsku. Českou armádu letos posílí téměř 3000 nových vojáků. Jde o 133% plánu. Premiér Andrej Babiš zároveň dneska uvedl, že armáda má zajištěno financování na úrovni 2% HDP. Dodal taky, že do konce září chce kabinet schválit rozpočet. Požár u chorvatského letoviska Omiš je jedním z nejhorších v dějinách země, uvedl to šéf tamních hasičů. Kvůli ohni se evakuovalo už přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 630 lidí, 7 z nich bojuje o život v nemocnici ve Splitu. Požár hasiči stále nemají pod kontrolou a situaci navíc zhoršuje silný vítr. Tolik zprávy, teď je připravený Martin.
0: A za 2,5 minuty bude 14 hodin, je pátek, den velkého juchu. Eliško, kolik dnů se budeme radovat?
6: 3.
0: Výborně.
6: 3 dny se radujte.
0: Jo, klidně i 4, protože je léto. 14 dní. Pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Jo, dneska tady bude veselo. Těšíte se na další letní koncert Rádia Blaník? Mimochodem, co? Dnes s tímto koncertem zavítáme do Napajedel. Podrobnosti pro vás budu mít za chvíli. Teď už na Blaníku další písničky. Chystáme Terezu Maškovou, Roxette, a právě teď vám bude zpívat Pavel Vítek.

0: Na Blaníku Tereza Mašková, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už dnes na Zlínsku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Dnes konkrétně tým Rádia Blaník zavítá do Napajedel. Už se to tam všechno chystá. Letní koncert Rádia Blaník začne 5 minut před 16:30 v klubu kultury Napajedla Louka, kde vám kromě Terezy Maškové zaspívá taky skupina Slza, Petr Kolář a v Napajedlech nebude dneska chybět opět ani naše blanická kapela a kolega Vlasta Suk. Vstup je jako vždycky zdarma a opět tu pro vás budeme mít i náš speciální dárek v podobě nové sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. A právě tahle samolepka vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už dnes v Napajedlech, kde se v klubu kultury Napajedla Louka budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli Meky Žbirka, Markéz a právě teď Karel Zich.

0: Na Blaníku Meky Žbirka jsou 3 minuty po 3:15. O víkendu opět bude hic. Teploty budou stoupat vysoko nad 30 stupňů. Meteorologové proto vydali výstrahu před horkem. Ta platí v sobotu i v neděli, a to na většině území Česka. Nejvyšší teploty budou na jihu Moravy, kde platí vysoký stupeň nebezpečí. Tak to zvládněte, přece jenom už jsme na to docela dobře vycvičeni. Za chvíli na Blaníku R.I.M. Michal Tučný nebo taky Krištof.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
7: Dobrou noc.
6: Buona notte.
7: Sladký spánek.
6: Sono dolce.
7: Matrace.
6: Maniflex.
7: Maniflex.
8: Magnifik.
6: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
12: Mega sekáč Ostrava u Futura.
13: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
12: Mega sekáč Ostrava.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Teamsport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
3: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Na Blaníku skupina Kryštof, pohodové odpoledne.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Zprávy tohoto typu máme na Blaníku nejradši. S dobrou zprávou je ve studiu Sára Dvořáková. Ahoj, hezké odpoledne.
2: Ahoj Martine a znovu přeju všem posluchačům hezké odpoledne. Brno dnes čeká začátek něčeho, co se v takovém měřítku koná vůbec poprvé. Náměstí Svobody se na celý víkend promění v centrum celoměstských hodů. Do historicky prvního ročníku se zapojí více než 250 členů brněnských chas z 23 městských částí. Právě dnes začínají přípravy. Na náměstí se staví máj a už teď se rozbíhá folklorní program. Jak to bude vypadat zítra, řekne mluvčí města Filip Poňuchálek.
3: Ten hlavní hodový den se návštěvníci mohou těšit na slavnostní průvod. Společně si také krojovaní zatančí moravskou besedu a poté začne hodová zábava. Těšit se můžete také na komentovanou přehlídku krojů.
2: Celá akce ale nekončí sobotní zábavou. V neděli ji uzavře slavnostní bohoslužba v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Víkend tak nabídne nejen folklor a tradice, ale také připomínku dalších tradic, které se v Brně předávají z generace na generaci. A celý program je navíc zdarma.
0: A když hody, tak i dobroty určitě.
2: Já jsem myslela, že řekneš hody doprovody.
0: To ještě ne, to ještě máme dost času. Každopádně, když se řekne takové hody, co si nejradši na nich dopřáváš? A co se ti vybaví jako první?
2: Mně se vybaví koláče.
0: Je, mně jitrnice.
2: Jitrnice.
0: Že jo, to je skoro jak masopust už.
2: Je to pravda. Masitý výrobky já taky ráda, ale to sladký, to je moje nejoblíbenější.
0: Jo, přesně, sladká jídla, to je moje. Hele, buchtičky se šodo a tak. Ty by tam taky mohly být. Já se za to teda přimlouvám, když tak je připravte. Tak jo, Sáro, moc děkujeme, měj se krásně, užij si víkend.
2: Moc krát děkuju a vy si taky užijte víkend.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: Na Blaníku se už chystají další zprávy, ale ještě před nimi pro vás budeme mít například Abu nebo Lucii Bílou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA.

0: Eta, tady je doma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku dohrávají Cutting Crew. Hezké odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Karel Gott. Příští hodině taky Miraj. Když nemůžeš, tak dej víc. Nebo skupina Čechomor. Ty velické zvony. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 15 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a v odpoledních maximech naměříme 29 až 33 stupňů, na horách bude kolem 27. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na Novojičínsku na hlavní silnici ve Studence bourala dvě osobní auta, počítejte tam s menším zdržením. Pozor na trase ze Slovenska do Rožnova pod Radhoštěm před Prostřední Bečvou, kde se srazilo osobní auto s nákladním. V koloně si postojíte v obou směrech. A porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D35 na 293. kilometru ve směru do Olomouce. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: V Česku platí tři nejvyšší stupně sucha. Motorkářům dělají problémy zatáčky. Pražská zoo oslaví Den slonů. Radio Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tři nejvyšší stupně sucha panují na téměř 90% území Česka. Extrémní sucho je aktuálně na 60% území. Vyplývá to z dat portálu Intersucho. Podle bioklimatologů bude letošní rok patřit mezi ty nejsuší. Sucho, vysoké teploty a s tím související požáry pak trápí řadu zemí Evropy. Téměř 40% motorkářů zemře při nehodách v zatáčkách. Ukázala to analýza Centra dopravního výzkumu. Podle ní zemřelo v letech 2021 až 2025 při bouračkách v zatáčkách 137 motocyklistů. Kvůli tomu se instaluje speciální vodorovné značení. Po pilotním úseku u Červenohorského sedla se rozšiřuje i na Kokořínsko. S komplikacemi musí počítat cestující na trati mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku. Provoz na železnici zastaví na 5 dní výluka. Omezení potrvá od neděle 16. do čtvrtka 20. srpna. České dráhy v úseku zavedou náhradní autobusy. 12. srpna slavili svůj svátek sloni a k oslavám se smírným zpožděním připojí i Pražská zoo. Zítra proběhne v údolí slonů speciální program. Na co se těšit, ví mluvčí zahrady Filip Mašek.
10: Výroba papíru ze sloního trusu a speciální koupání našich slonic Shanty a Gulab a taky oslava 50. narozenin právě slonice Shanty. Program začne v údolí slonů už v 10.30, kdy předáme speciální dárek sloním samicím. V 11 hodin potom dostane dárek také sloní samec Maxim.
9: A pokračovat se bude až do večera. Detaily najdete na webu Zoo Praha. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Martin.
0: Papír ze sloního trusu, jak se asi na něj píše?
9: Budeme to zkusit vyrobit?
0: No, kde se to tam bude vyrábět? Zítra?
9: Zítra dopoledne.
0: Zítra máme dopoledne,
9: program.
0: Teda to je úžasný. Tak Elis, vyrazíme, jo, a pak napíšeme někomu
9: tak
0: dopis na papír ze sloního trusu. To mě hodně zaujalo. Tak děkujeme za zprávy. Za 2 minuty bude 15 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
8: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vydáme na cesty s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme na moravské toulky, do té doby Banastovky, Boniem. A tady už je Karel Gott. Ať se vám páteční Blaník hezky poslouchá.

0: Vanastovy věci na rádiu Blaník. Hezké odpoledne. I dneska se budeme s Miroslavem Táborským toulat po Moravě. Konkrétně se vydáme k jeskyni Na Špičáku, kam vede naučná stezka.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
0: Hezký den.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jeden tip na pěkný výlet po Moravě. Minule jsem vás provedl z Bouzova do Javoříčka a připomněl jsem možnost návštěvy javoříčských jeskyní. A dnes vám chci nabídnout další jeskyni. Musíme však trochu více na sever, na Jesenicko, kde se můžete projít po nové 6-kilometrové naučné stezce nazvané Po stopách doby ledové. Její trasa míří z Písečné přes údolí skalní útvary, morénové valy a prameniště k jeskyni Na Špičáku. Vede krajinou, kterou formovaly přírodní síly. Ledovec ovlivnil podobu zdejší krajiny před zhruba 500 000 let. Řeka Bělá se na jejím vzhledu podepsala a doposud podepisuje častými povodněmi. Kromě pohledů na tok Bělé se vám na stezce naskytne i jedinečný výhled na jezero Florián, které vzniklo vytěžením pískovce v horní části vsi Písečná. Velmi úzce s dobou ledovou pak souvisí poslední, 9. zastavení stezky, jeskyně Na Špičáku, která láká návštěvníky svými unikátními srdcovými chodbami, které utvářely právě vody čtvrtohorního ledovce. Jiná zastavení se věnují například památkám v obci Písečná nebo vzniku a významu místní pískovny. Informační panely doplňují edukativní a zábavné herní prvky. U jeskyně je fotopoint ve tvaru srdce a novinkou je odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Ale vraťme se podrobněji k jeskyni Na Špičáku. Na jejím průzkumu a zpřístupnění tamního mramorového podzemního labyrintu měl výrazný podíl důstojník rakouské armády Jan Rippr, spoluzakladatel Moravskoslezského sudeckého horského spolku, který je více znám pod původním názvem Mährisch Schlesischer Sudetengebirgsverein. Prohlídková trasa jeskyní Na Špičáku měří 220 metrů, je nenáročná, bezpečná, přístupná i pro vozíčkáře a strávíte na ní asi 40 minut. A když se k jeskyni vydáte po nové naučné stezce z Písečné, budou vaše zážitky z výletu ještě bohatší. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Richard Marx a tady už jsou Miraj.

0: Richard Marx na rádiu Blaník, za 8 minut bude 15:30. Tak tohle je ochlazení. Představte si, že jdete v Praze po Karlově mostě a brodíte se sněhem. Ano, dneska. Na Karlově mostě jste totiž opravdu dnes mohli potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby tam byl skutečný sníh. Na zhruba 20 metrů dlouhé a 2 metry široké stopě si mohli běžkování vyzkoušet i kolem jdoucí. Organizátoři jizerské padesátky nechali přivést 3,5 tuny sněhu a symbolickým závodem na ní dnes ráno zahájili registraci na jubilejní 60. ročník závodu, který se uskuteční přesně za půl roku, tedy 14. února. No, docela by mě zajímalo, jestli tam ještě nějaký ten sníh zbyl, že bychom se tam ještě mohli schladit. Obávám se ale, že hodně rychle roztál. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Rikie Poveri, Lucie Vondráčková nebo taky No Name.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
7: Dobrou noc.
6: Buonanotte.
7: Sladký spánek.
6: Sono dolce.
7: Matrace.
6: Maniflex.
7: Maniflex.
8: Magnifique.
6: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
9: Mega sekáč Ostrava u Futura.
10: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
9: Mega sekáč Ostrava.cz.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
12: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
13: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhal House není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
14: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
15: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Jdeme na Hrady.
17: Tradiční český festival s nejlepším programem.
18: Dan Landa.
19: Mirage.
18: Rybičky.
19: Hrady.cz.
18: 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
19: Migové.
18: Harley.
19: Single X.
18: Tomáš Klus.
19: Jdeme na Hrady.
18: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
20: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
18: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
21: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
22: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
23: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
22: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
23: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
22: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
23: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
22: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
23: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
24: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Na Planinku skupina No Name a právě její frontman Igor Tymko společně s dalšími zpěváky a zpěvačkami naspíval i naší výroční písničku Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Planík.
0: A právě díky této písničce můžete dál získávat pěkné peníze.
3: Slunce dál.
0: Když kdykoliv v pracovní den zazní v našem vysílání právě tahle písnička, a to celá od začátku, zavolejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, je ve hře o peníze. Probíhá to tak, že vám pustíme krátký kousek z této písničky a když řeknete správné jméno interpreta, který zrovna v té ukázce zpívá, vyhráváte minimálně 5000 korun. A jak to dopadlo včera, potom co ukázku vyslechl první volající posluchač?
4: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
5: No.
6: No.
5: No. Jde o 5000.
6: Teď si nejsem jistý.
5: No, tak musíte vystřelit rychle nějaký jméno.
6: No, nevím.
5: Nevím, takže nevyhráváte.
0: Jak slyšíte, jednoduché může být vyhrát, ale i nevyhrát. Aktuálně se hraje o 10 000 korun. Tak schválně, získá tento balík peněz někdo z vás, a nebo se ten jackpot ještě víc navýší?
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli na Blaníku další písničky chystáme Queeny, taky skupinu Čechomor a nebo zpěvačku Bonnie Tyler.
2: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
1: Tahle je odleka a hlavně má rovných 7,5 kila.
2: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
1: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: A pak už jen buďte ve střehu.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
10: A?
9: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
10: nepřežijí.
9: Naštěstí Baumax má řešení.
10: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
13: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
14: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
13: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem. Celodenní program.

0: program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Bonnie Tyler na Blaníku, hezké páteční odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Dalibor Janda. V příští hodině taky Marie Rotrová. Nebo Stánky od Brontosaurů. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 16 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, v údolích mohou spadnout i na 8. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a v odpoledních maximech naměříme 29 až 33. Jdeme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Na Novojičínsku na výjezdu ze Slatiny na Nový svět bouralo osobní auto s traktorem, projedete se zdržením. Nehodu máme také v Olomouci na Masarykově třídě na křižovatce se Zejerovou, kde osobní auto srazilo chodce, projíždíte jedním pruhem. Pozor dejte ve Studence, na hlavním tahu srazila se dvě auta a na trase ze Slovenska do Rožnova pod Radhoštěm před prostřední Bečvou bouralo osobní s nákladním, tady si postojíte v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Mezi obcemi roste zájem o cisterny. Lidé po zatmění slunce řešili potíže s očima. Někteří evakuovaní v Chorvatsku jsou zpátky v hotelech. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Některým obcím v Česku dochází voda ve studních. Důvodem je sucho. Samosprávy tak hledají řešení a obrací se třeba na správu státních hmotných rezerv. Tu žádají o zapůjčení cisteren. Dalším řešením jsou soukromé firmy, které vodu rozváží. Po plastice Rovnováha se rozpadlo další dílo sochaře Josefa Klimeše, tentokrát v Mostě v parku Střed. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situací se zabývá mostecký magistrát. Okolí plastiky je kvůli bezpečnosti zabezpečeno pletivem. Oční ambulance po zatmění slunce kontaktovali lidé s potížemi. Pacienty přijali třeba oční pohotovosti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, na Bulovce nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Očaři přitom varovali, že při dlouhodobém pohledu na zatmění hrozí bez ochranných pomůcek v krajním případě i trvalé poškození sítnice. Jak už jsme vás informovali, kvůli požáru v chorvatském letovisku Omiš bylo evakuováno i 300 českých turistů. Někteří z nich už se ale mohli vrátit do hotelů, jak v České televizi řekla mluvčí Čeroku Klára Divíšková.
5: V okolí Omiše máme zhruba 30 klientů, všichni byli preventivně evakuováni místními záchrannými složkami do evakuačních center. Situace se pak následně stabilizovala a v tuto chvíli se všichni naši klienti mohou vrátit zpět do hotelu.
4: Plameny se ale hasičům stále nedaří zkrotit. V oblasti se navíc rozhořely další požáry. Situaci komplikuje sucho a vítr. Tolik zprávy, teď je připravený Martin.
0: A za minutu bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: V Napajedlech se už všechno chystá na dnešní letní koncert Rádia Blaník. Za chvíli se spojíme s Vlastou Sukem a zjistíme podrobnosti. Teď už pro vás máme Dalibora Jandu, ať se vám odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na kafe.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě skupina Slza, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už dnes v Napajedlech.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Napajedlech je už všechno připraveno a na místě je náš kolega Vlasta Suk. Ahoj, hezké odpoledne.
2: Martine, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače. Ty jsi řekl v Napajedlech, jak je to správně? V Napajedlech nebo v Napajedlích?
0: No tak. Pochopitelně v Napajedlech, ale pozor, já jsem to zjišťoval a zjistil jsem, že v Napajedlích je taktéž správně, takže může se používat obojí.
2: No jo, jak ale to? Místní no. Mají radši Napajedlích, představ
0: si. Napajedlích, takže dobře, tak kvůli místním budeme radši říkat v Napajedlích, aby nás někdo náhodou neprofackoval, to je jasná věc. Tak jo, tak pozor, jo, Vlasta Suk je právě teď v Napajedlích.
2: Ano, ale nejsem tady náhodou, ale protože se tu uskuteční už za chvíli další z letních koncertů Rádia Blaník. Mm-hmm. Už tu máme i naše věrné posluchače. Dobrý den. Tak třeba jmenovitě posluchač Josef, dobrý den.
3: Dobrý den, posluchač Josef.
0: Zdravíme, Josefe.
2: Kde posloucháte Blaník?
3: Doma, v rádiu už 24 hodin někdy.
2: Mm-hmm. A na koncerty dokonce jezdíte po republice, jsem tam?
3: Jezdíme, na Konopiště, za vámi.
2: Mm-hmm. Libuška je tady s námi, dobrý den, Libuško.
4: Dobrý den, dobrý den.
2: Na koho se těšíte teď na koncertě tady v Napajedlích?
4: Na všechny. Na Maškovu, na Koláře, na Suzu.
2: Mm-hmm. A vy taky na s námi jezdíte vlastně na koncerty. Kde jste už byla?
4: Byla jste v Benešově na Konopišti dvakrát. Jo? A výborné, vždycky výborné.
2: No tak jsme rádi. Okay. Tak si to užijte.
3: Děkujem, děkujem.
4: Děkujem, užijeme.
2: Ano, takhle to tady žije, Martine, a to se týká vystupujících. Tak Tereza Mašková, Petr Kolář, skupina Slza a Blanická kapela. Navíc tady budeme rozdávat tu kouzelnou samolepku, která vám může přinést velké peníze, někomu i 100 000 korun a k tomu doprovodný program. Jídlo, pití zajištěno, tak co více si přát. Počasí taky parádní, takže se budeme těšit, třeba se tady s váma uvidím.
0: Jo, takže hurá do Napajedel, pokud jste někde poblíž, dneska si to tam zaručeně užijete. Vlasto, my se ještě během odpoledne uslyšíme, pro tuto chvíli se měj krásně, zdravíme do Napajedel a zkrátka všichni, co zavítáte na tento koncert, užijte si ho na maximum.
2: Ano, doporučuju.
0: Ahoj.
2: Naslyšenou, ahoj.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli Michal David, zpěvačka Adel a teď už něco z českých luhů a hájů, Řeka lásky od Marie Rotrové, hezký poslech.

0: Michal David na Blaníku, za 8 minut bude 5:30. A my se teď podíváme do Brna, na hrad Špilberk. Tam teď mají novou expozici, která se věnuje bombardování Brna. Podrobnosti nám poví sama kurátorka Aneška Špindlerová.
1: První rekonstruovaná část expozice na Špilberku v severní části kasemat je věnovaná závěru, nebo zejména závěru druhé světové války a bombardování Brna. Věnujeme se jí hlavně proto, že tato část kasemat byla v rámci přestaveb Špilberku na kasárna přebudována na protiletecký kryt.
0: Ještě dodám, že Brněnské muzeum chce stále expozice na Špilasu kompletně obnovit do roku 2030. Tak zdravíme do Brna a držíme palce, ať se to všechno povede podle plánů. Za chvíli na Blaníku Daniel Landa, Miley Cyrus a nebo Brontosauři. Slunce dá nám svítí,
2: slunce dál svítí. A pro vás to navíc znamená...

0: se dál svítí.
1: Každý všední den na Sluníčkovém Blaníku.
2: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
5: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autosklo zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
8: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
11: Stavebniny Janík.
10: S námi to zvládnete.
12: Mega sekáč Ostrava u Futura.
13: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
12: Mega sekáč Ostrava.cz.
14: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
15: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
16: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
17: Ostrava, Vítkovice a Opava.
18: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
19: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
20: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
21: Mirá,
20: Rybičky, Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
21: Migové,
20: Harley,
21: Xindl X,
20: Tomáš Klus.
21: Jdeme na Hrady.
20: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
22: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
20: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
23: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: vaší páteční odpolední pohodě stánky od Brontosaurů.
1: Písničky táboráku.
0: A právě tyhle písničky si s námi na Blaníku užíváte a zpíváte si je po celé léto každou sobotu a v neděli mezi 18. a 19. hodinou. Na Blaníku si už zítra v podvečer opět připomeneme jedny z nejhezčích a k tomu krátce po 6. hodině další legendární živá nedvědovka, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás víkendová zábava protáhne, stačí, když si pustíte naše DAP rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme večer od 7 do 10.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku divokej byl Roy Orbison nebo taky Petr Muk.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
18: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
17: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
18: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
17: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
20: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: na Blaníku UM. Krásné odpoledne přejeme. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Věra Martinová. A taky Anaka. Nebo skupina Botox. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 29 až 33 stupňů. Mohou být silnou zátěží pro lidský organismus, buďte opatrní. Teď se vydáme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
2: Na příjezdu do Zlína od Trackové bouralo osobní auto, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a provoz je omezený. V Ostravě, Svinově, v Bílovecké ulici u křižovatky s ulicí doktora Brauna bourala 2 auta, i tady si chvilku postojíte. A podobná situace je v Ostravě v Gregorově ulici na křižovatce se Ženíškovou. Na výjezdu z Opavy na Olomouc u nemocnice se srazila také 2 vozidla, projedete jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vosy si v aktuálních vedrech libují. V Janských Lázních se můžete schladit na sněhu. Fotbalisté Hradce Králové odložili další zápas. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vedro a sucho vytváří ideální podmínky pro vosy. Populace i hnízda rychle rostou. Navíc teď díky počasí mají i dostatek dozrávajícího ovoce, což zvyšuje jejich aktivitu. Komplikace to ale přináší třeba včelařům. Ti se letos s nájezdy vos na včelstva potýkají častěji než obvykle. A u tématu zůstaneme. Horké počasí si žádá osvěžení. Na stezce korunami stromů v Janských Lázních je proto ode dneška k dispozici pořádná sněhová nadílka. Kdo se z ní bude radovat nejvíc, ví mluvčí stezky Zdeněk Pop.
9: Medvědí sourozenci Alice a Michal si tak letos už podruhé budou moci ve sněhu hrát, hrabat se v něm nebo se jednoduše ochladit. Když dostali sníh poprvé, opravdu je to zaujalo a bylo krásné sledovat, jak si ho užívají. A tentokrát jsme nezapomněli ani na naše návštěvníky.
8: Část sněhu je totiž připravená také přímo v areálu stezky. Pražské letiště Václava Havla dokončilo modernizaci hlavní dráhy. Rekonstrukce trvala více než 4 měsíce. Po tuto dobu letadla přistávala a vzlétala na vedlejší dráze, což kvůli hluku stěžovalo život obyvatelům okolních obcí. Fotbalisté Hradce Králové si nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit další zápas. A to domácí utkání 5. ligového kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. Tolik zprávy, teď má slovo zase Martin.
0: A za minutu bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Tento týden do Pepových parťáků zavítala zpěvačka Šárka Resková. Za chvíli si část rozhovoru připomeneme, ale teď už pro vás máme Argemu, tak hezký poslech.

0: jste s Blaníkem a my vám přejeme pohodové odpoledne. Koho pak jsme tady přivítali v Pepových parťácích ve středu? Koukám, že Šárku Reskovou. Řeč byla také o tom, jak by mohla Šárka oslavit 30 let na scéně.
1: Samozřejmě nějakým určitě koncertem větším a bude toho možná víc, ale jak jste to teďka řekl, těch 30 let.
2: No, uteklo to jako voda.
1: Ale to je strašný maso. No, uteklo to jako voda, no. Uteklo to jako voda. A ten text tý Borůvkový je tak strašně krásný. No, teď jsem se zrovna zamyslela, jestli není trapný, abych ho zpívala ve svých letech, ale není, protože vlastně to je takový vypovězení, jako co každá žena, babička, holka to prožije, takže je jako fajn.
0: Celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz v podcastu Pepovi parťáci. Rozhovor je i na našem YouTubeovém kanále. Teď už další pohodové písničky, za chvíli na Blaníku Anaka, Modern Talking a tady už je Země vzdálená od BSP, tedy Baláš, Skřihavka, Pavlíček. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Anaka na Blaníku za 8 minut bude 17:30. Za necelou hodinu na Blaníku začne další díl České desítky, v ní opět 10 nejhranějších českých písniček v českém a moravském éteru za uplynulý týden. Česká desítka začíná v 18 hodin a v ní mimo jiné tahle písnička od Marka Ztraceného. Obuj si mý boty. Opět a Radeček. Dokud na nebo, na nebo. Nebo taky Eva Farná. A další české písničky, které se za uplynulý týden nejvíce hrály v éteru tuzemských rádií. Česká desítka s Petrem Slívou začíná dnes v 18 hodin, nedělní repríza, pak začíná v pravé poledne.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku ABBA, Botox nebo Petr Kolář.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
5: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
11: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
12: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
13: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
14: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
15: 4 cm? To ani nepoznáš!
14: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!

0: Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodové české léto.
1: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítíš mezi náma elektrický zkrát. Chci být jako slza to, kterou máš na tváři.

0: Na Blaníku dohrává Petr Kolář, kterého můžete vidět a slyšet taky na dnešním blanickém koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Napajedlích to dnes žije a u mikrofonu by měl být kolega Vlasta Suk. Snad jsme se úspěšně spojili. Vlasto, hezké odpoledne.
2: Martine, ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník.
0: Ahoj.
2: Tak já jsem stále v Napajedlích, kde se koná další z letních koncertů Rádia Blaník a žije to tady neskutečně. Za námi vystoupení blanické kapely, za chvíli taky zaspívá Petr Kolář, čeká nás Tereza Mašková, no a na závěr báječná slza. Já tu mám kluky ze slzy, Petra Lexu, ahoj.
3: Ahoj.
2: A Lukáše Mudila, ahoj.
4: Čau, čau.
2: Jak se těšíte na další koncert Blaníku?
3: No moc, počasí nám vyšlo, vypadá to, že to bude krásný. My jsme se tak nemohli dočkat, že jsme přijeli dřív, ještě si to tady půjdeme projít, půjdeme se pomalu ubytovat a večeru se na to těšíme.
2: Jestli jsou nějací posluchači, kteří váhají za dorazit na ten koncert, co byste jim vzkázal, Lukáši?
5: Určitě doražte na koncert, budeme hrát naše nejznámější písničky, máme tam i v playlistu nový songy, které vyšly nedávno, takže nový program, kdo nebyl na nás letos ještě někde, tak uslyší, co ještě neslyšel.
2: Ano, doporučujeme, jinak se těšíte taky do Prostějova.
3: Do Prostějova se moc těšíme, v Prostějově to je vždycky skvělý, tam se taky určitě těšíme, to je v září.
2: Tak jo, tak pánové, děkuji, užijte si koncert a ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Díky, čau.
2: Takže báječná slza to tady zakončí dneska večer. Času dost, aby se dorazili. Navíc tady stále rozdáváme ty kouzelné samolepky, které vám můžou přinést 100 000 korun v září, tak určitě si pro ní přijďte. K tomu doprovodný program jídla pití je dostatek, vstupné se neplatí a jsme v Napajedlích v klubu kultury Louka u kláštera. Takže se na vás moc těšíme a přijďte si to s námi užít. Dneska zhruba do 22. hodiny je program nabitý. Předávám slovo do studia a mě se krásně. Ahoj.
0: Vlasto, díky, ahoj.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za chvíli na Blaníku Slade, Petr Náť a pak už tu budou další zprávy. A od 6 začne Česká desítka s Petrem Slívou.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
9: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Na Blaníku dohrává Petr Naď. Přejeme krásný páteční podvečer. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich začne premiérové vydání České desítky s Petrem Slívou. A v ní mimo jiné Marek Ztracený.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: A taky malinovej sirup od Miraj.
2: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozuplakala tráva.
0: A nebo skupina Opět a Radeček.
3: Dokud
0: na jakých příčkách jsou tentokrát tyto a další písničky, se dozvíte v příští hodině. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Martin Ledinský přeje hezký pátek a těším se na vás od 7 v dnešních písničkách na přání. Za 5 minut bude 18 hodin.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, v údolích mohou spadnout i na 8. Zítra pak čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a v odpoledních maximech naměříme 29 až 33.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Na Novojčínsku v Kopřivnici v Komenského ulici u křižovatky z Palackého bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. S menším zdržením počítejte také na příjezdu do Zlína od Rackové, kde havarovalo osobní vozidlo, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Nehodu máme v Ostravě, ve Svinově, v Bílovecké ulici u křižovatky s náměstím doktora Brauna, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla, a v Gregorově ulici na křižovatce se Ženíškovou také dvě auta v sobě. Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný večer.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Města kvůli suchu zakazují odběr vody. Silničáři se pustili do dalších oprav na Pražském okruhu. Dopravu v Hradci zkomplikuje Ironman. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko dál bojuje se suchem a města kvůli tomu zavádí řadu opatření. Mezi ně patří třeba zákaz odběru vody. K němu přistoupil i mladoboleslavský magistrát. Lidé nesmí brát vodu z sklenice a jejich přítoků. Zákaz platí do odvolání a je platný v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Ředitelství silnic a dálnic opravuje betonový povrch na Pražském okruhu. Jde o úsek mezi sjezdem na Vestec a napojením na D1 u Modletic. Povrch je zhruba v polovině 30leté technické životnosti. U Vnorov na Hodonínsku pokračuje významná stavební akce. Vzniká tam nová lávka přes řeku Moravu, která je součástí rozvoje okolí Baťova kanálu. Jak práce na stavbě pokračují, ví za Jihomoravský kraj Petr Holeček.
9: Stavba nové lávky dosáhla důležitého milníku, když tuto středu obří jeřáb úspěšně instaloval tři části ocelového oblouku, z níž každá měří 20 metrů a váží 14 tun. Tato klíčová konstrukce lávky, spolufinancovaná EU, zajistí oddělené pruhy pro pěší a cyklisty,
8: kteří se budou moci mezi oběma břehy pohybovat snadno a rychle. Těšit se na to můžou příští rok v březnu. Triatlonový závod Ironman v Hradci Králové od dneška omezí provoz ve městě. Až do neděle uzavře řadu ulic a dotkne se i 14 linek MHD, pěších nebo cyklistů. Do Hradce dorazilo na 3,5 tisíce závodníků z 45 zemí světa. Utkají se v plavání, jízdě na kole a běhu. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď je tu Petr Slíva a Česká desítka.
4: Česká desítka.
6: Česká desítka.
4: Česká desítka.
6: Na Rádiu Blaník.
10: Vítám vás u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva.
3: Týden se s týdnem sešel a je tady zase pátek večer, případně nedělní poledne. To platí, pokud posloucháte reprízu České desítky. A přicházím s žebříčkem nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A v tom uplynulém týdnu jsme tady měli několik změn. Ať už co se pořadí týče, tak tady máme i nějaké novinky. A když se objeví nějaká novinka, někdo musí vypadnout. Těch postupových míst je prostě jenom 10. A tu desítku teď opouští Tereza Mašková a její písnička Hořkosladký valčík. A druhým odpadlíkem je Kateřina Marie Tichá a písnička Byt 66. Tady si mi zpíval a tady si mi hrál. Tak to máme odpadlíky. I za ten aktuální žebříček nejhranějších českých písniček musím poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde to každý týden spočítají a my tak máme poměrně jasno v tom, jak byly jednotlivé české písničky v tom rádiovém éteru úspěšné. Tou desátou nejúspěšnější byla písnička od Xindla X Puberťák, která se v české desítce drží už 48 týdnů. Prostě spousta hudebních dramaturgů se v ní zhlédla, stejně jako spousta posluchačů. A to má Ondra v aktuálním žebříčku ještě jednu písničku, ale k té se teprve dostaneme. Tak tedy to desáté místo, Xindl X a Puberťák.
4: Česká desítka
6: na rádiu Blaník, místo desáté.

Duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byla první novinka této české desítky. Markem Ztraceným, to díky jeho koncertu na Pražské Letné, žilo v éteru prostě úplně všude, takže se i tato jeho novinka dostala do vyšších rotací. A aby ne, když písnička Obuj si mé boty vznikla vlastně jako speciální pozvánka právě na ten mega koncert na Letenské pláni, kam nakonec dorazilo více než 70 tisíc lidí. Písnička vznikla prý spontánně během jediné noci. Nahrávání proběhlo neobvykle rychle, celý proces trval 2 dny, což je oproti běžné praxi výrazně kratší čas. Všechno šlo prý až neuvěřitelně snadno a jasně. Před koncertem Marek taky požádal fanoušky, aby se písničku naučili nazpaměť a ti to do puntíku splnili. Takže to bylo 9. místo české desítky, Marek Ztracený a Obuj si mé boty. A novinku najdeme i na 8. místě. Frontman skupiny Miraj Navrátil, oslavil v úterý 34. narozeniny. No a k ním si nadělil právě postup do české desítky s novou písničkou. Jmenuje se Malinovej sirup. A je to prý pro něj symbol dětství, takový malinový sirup. Dělávala ho jeho babička, která měla prý obrovskou zahradu, jak vzpomíná Miraj Navrátil, a celé prázdniny trávil u ní na vesnici a vzpomíná, že to bylo opravdu hezké období. Tak tady je ta vzpomínka na Mirajovo dětství.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo 8.
0: Novinka.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Všechno je v pořádku, hlásí skupina Opět a Radeček ze 7. místa české desítky, což po 20 týdnech v žebříčku není vůbec špatné umístění. Kapela Chile koncertuje, ale Tomáš Polák už se těší na své účinkování v dalším ročníku Stardance a sám jsem zvědavý, jak mu to půjde. Ale nás teď čeká první pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: Píše se rok 2004 a Aneta Langerová vyhrává historicky vůbec první ročník Superstar, české verze licencovaného pořadu, který v některých zemích běží pod názvem Pop Idol. A co si budeme povídat, do dneška je to zřejmě nejznámější výherkyně tohoto pořadu, která vzala svůj osud pevně do svých rukou a dala mu jasný směr.
2: Máme neděli 20. června a historicky první.
3: Českou superstar se stává
1: Aneta Langerová! Aneta v tom roce 2004 doslova vyletěla ke hvězdám, mimo jiné i s touto písničkou, která byla 10 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Vzpomínka na rok 2004, kdy Aneta Langerová vyletěla ke hvězdám díky vítězství v prvním ročníku pořadu Česko hledá superstar. 10 týdnů byla tahle písnička nejhranější českou písničkou v éteru. No a za chvíli zase k těm, které byly nejhranější v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než 100 umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
4: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
7: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
8: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
7: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
9: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
10: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Myšína.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
17: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
19: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
19: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
19: Harley.
4: Single X.
19: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
19: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, ve které si tentokrát hrajeme písničky, které se v rádiovém éteru v uplynulém týdnu objevovaly nejčastěji. Jak název napovídá, zajímá nás 10 nejhranějších. A taky dvě, které se umístily na prvním místě v minulosti. Jednu z nich jste slyšeli už před chvílí. Teď ale zase zpátky do současnosti. Dovolená. To je slovo, které se v této době skloňuje ve všech pádech. Někteří na ní jsou, někteří pojedou a někteří už jenom vzpomínají. A na dovolenou jezdí XNLX, teď teda jezdí hlavně po svých koncertech, ale o dovolené napsal písničku, která je už 6 týdnů mezi 10 nejhranějšími a momentálně taky na 6. místě. Ondra Ládek se už chystá na svůj největší koncert sezóny a oslavu svých narozenin v pražských Riegerových sadech, k čemuž dojde už v úterý. Teď ale dojde k tomu 6. místu. České desítky, XNLX a dovolená.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník. Činasky a selhání. Písnička, která se kapele povedla a 16 týdnů už s ní boduje v éteru mezi 10 nejhranějšími českými písničkami. Teď z toho je pěkné 5. místo. Kdybyste chtěli na vlastní oči vidět, jak těžký má život bubeník Činasky, podívejte se na jejich Facebook. Je tam video právě natočené z pohledu bubeníka a je to strašný nářez. Divím se, že se mu nezamotají ruce. Činasky si jedou svou letní štaci, na kterou se už těšili několik měsíců před prázdninami a pořád toho mají ještě dost před sebou, takže pokud toužíte zaspívat si s nimi některou z jejich pecek, stačí zapátrat a třeba najdete místo, které je blízko vás. A pojďme na nepopulární 4. místo. Nebo takhle, ono je to krásné umístění, jenom vždycky stačí kousek a měli jste medaily. Ale vzhledem k tomu, že v české desítce žádné medaile nerozdáváme, tak je to vlastně úplně jedno. A to 4. místo tentokrát získala Poetika za písničku Blízko. Navíc se od minula o jednu příčku polepšila. Ten příběh, jak písnička vznikla, už jsem říkal několikrát, tak jenom připomenu, že to bylo během mezinárodního songwritingu, to jsou kempy, kde se tvůrci scházejí a společně píšou písničky. No a tahle se očividně povedla.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Čtvrtá nejhranější česká písnička v rádiích v uplynulém týdnu. Poetika a blízko. A než se budeme věnovat stupni vítězů, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Píše se rok 2012 a David Dale už má za sebou vydání dvou alb a několik rádiových hitů. A na tom druhém albu byla taky písnička Počítám, kterou zároveň vypustil do rádií. A ona se chytla, protože to 7 týdnů byla nejhranější česká písnička v rádiích. Davida jste mohli už mnohokrát slyšet i z našeho blanického studia, stejně jako jste ji mohli vidět i na blanickém konopišti. No a teď v České desítce na Blaníku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Rádiu Blatný. Tak to byl dnešní druhý pohled zpátky a vzpomínka na rok 2012. David Dale a Počítám, 7 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Ale teď už ten aktuální stupínek vítězů. Nejdříve 3. místo. A tady nás čeká velké překvapení. 17 týdnů byl jedničkou české desítky duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si? A až 18. týden tato povedená písnička, inspirovaná tvorbou Davida Stypky, opustila první pozici a usídlila se v závětří na 3. místě. No a k tomu musím ještě teda zmínit, že ti dva se hledali, až se našli, teda oni se moc nehledali, a shodou okolností oba v tomto týdnu oslavili narozeniny. U Miraje už jsem to zmiňoval, ty byly 34. U Evy to řeknu teď, protože je to ještě krásný věk, 33. Tak všechno nejlepší. Tady je 3. místo, Eva Farná a Miraj, a vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Blaník.
1: Společný počin skupiny Krištof a influencerky Dominik Aladžie. Půlnoční hřích, který si od minula o jednu příčku polepšil a momentálně mu to vyneslo stříbrnou pozici. A co říká o téhle písničce Dominika? Richard mě oslovil s tím, že připravuje nové album a že by si dokázal představit, že bych byla součástí jedné z písní. Okamžitě jsem řekla ano. Byl to jeden z těch momentů, kdy si uvědomíte, že se vám plní sny, které jste si jako dítě ani netroufli vyslovit nahlas. Říká influencerka a zpěvačka, která se v době nahrávání zároveň připravovala na Miss Grand Czech Republic. Dominika Aladžie. Tak to bylo druhé místo a před prvním si pojďme udělat ještě rekapitulaci. Na desátém místě je Xindl X a jeho Puberťák. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. V české desíce máme taky novinku Marka Ztraceného, která se jmenuje Obuj si mé boty a která se umístila na místě devátém. A novinku žebříčku najdete i na místě osmém. Jsou tam Miraj a Malinovej sirup. Sedmé místo obsadila skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Dovolená Xindla X je na místě šestém. Páté místo patří skupině Činasky a Selhání. A Bramboru tentokrát bere Poetika za písničku Blízko. Dlouhodobá jednička české desítky písnička Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje se tentokrát umístila třetí. A na druhém místě je skupina Krištof, Dominika Aladžia a Půlnoční hřích.
2: Česká desítka.
0: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: A jdeme na to první místo. Já jsem sice říkal, že minulá jednička české desítky, písnička Vzpomeneš si, Evy Farné a Miraje opustila první místo, ale Eva na něm zůstala. Pro změnu ale sama se svou soulovou písničkou Neříkej, co má se stát, která si svou premiéru v české desítce prožila před 6 týdny. A tohle je její první zlatá.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo.

0: Písnička o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu a přijímání toho, co život chystá, je v pohodě někdy bloudit a nebo jít špatně. Děje se to, co má se stát, říká Eva Farná o písničce, na které spolupracovala s Jendou Vávrou, René Dangem a Ronnym Janečkem. No a tahle ta písnička teď poprvé vyhrála českou desítku. A tím je dnešní žebříček u konce. Poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tentokrát česká desítka čerpala. A u žebříčku se na vás těším zase za týden v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Dobrý večer, Blaníci. Máme za 4 minuty už 19. hodinu. No a teď už je s vámi Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na přání mezi 7. a 8. například Michal David. Karel Gott. Nebo třeba taky Hana Zagorová. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Noční teploty pod polojasnou, jasnou oblohou spadnou k 15 až 10 stupňům, v údolích se budou pohybovat kolem 7 stupňů Celsia, na horách se ojediněle může objevit slabý mráz. Zítra přes den opět tropy s teplotami 31 až 36 stupňů a sluníčko po celý den téměř bez mraků.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
2: A je to tady, každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů přes kontakty na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Alan, tak přejeme všechno nejlepší a teď už pojďme na první vaše přání. Lucie Vondráčková, ty si ten nej a tuhletu písničku vybrala paní Dana z Rybitví. Písničku posílám své životní lásce Honzíkovi. Před pár dny se z nás stala rodina. Narodil se nám náš milovaný syn Patriček. A já ti chci touto písničkou ještě jednou poděkovat za to, jakou si pro mě oporou i v těch nejnáročnějších životních situacích. Však ty víš, o čem mluvím. Moc tebe a našeho broučka miluju. S láskou tvoje Danča.
1: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Lucie Vondráčková a teď už pár přátel od Michala Davida napsal Mikuláš z Lužic, nebo z Lužice. Moje milá Verunko a Davide, z celého srdce vám všichni přejeme vše nejlepší k narozeninám. Milující rodina.
1: Rádio Blaník. Hezky.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové, píše Jana z Horažďovic. Sešli jsme se pod ořechem a zaspíváme jedním dechem, že Nikola Holá z Horažďovic má 30. narozeniny a my všichni z této rodiny budeme dělat vylomeniny. Necháme ti zahrát, pak si zaspíváme, dáme si pečená kolena, to se ale máme. Ať se ti stále daří, ať máš úsměv na své tváři a vůbec se neboj stáří. Všechno nejlepší, Kája a Janča, my z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme všechno nejlepší. A své přání poslala taky Eva z Prahy. Jani, přejeme všechno nejlepší k té tvojí 30. Evka, Míla a Stáňa.

Olga Lounová na Blaníku, teď už Karel Gott. Písničku Být stále mlád vybrala paní Jaroslava. Pro Lenku a Míru Prajbišovi z Lipkovic pod Hřípem. K vašemu krásnému 50. výročí svatby vám přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, radosti a ještě mnoho společných šťastných let. Krásnou zlatou svatbu přejí kamarádka Jarka s Lubošem. Napsali taky Martina a Michal. Našemu nejlepšímu kamarádovi Kubovi Novákovi: milý Kubo, 40 je super, ráno tě bolí záda, večer kolena a mezi tím hledáš vlasy na hlavě, které už ti dávno nerostou. Za naší rodinu ti přejeme hlavně pevné zdraví, hromadu štěstí a kopec lásky. Ať ti Julinka a Péťa dělají samou radost jako doposud. Vám do rádia posílám poděkování za tuto možnost udělat druhým radost. Hezký večer. Čas.

0: Na Blaníku Karel Gott, teď už Hana Zagorová, píše Jana. Milé Rádio Blaník, prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro vaší věrnou posluchačku Janu Ochotnou z Chloumku u Kasejovic. Přejeme zdraví, štěstí, sílu, ať užíváš si každý den naplno a v klidu. Slav, jak se slaví, popíjej víno, směj se a jen dobrou náladu měj. Máme tě rádi, Johanka a Jáchymek, posíláme hodně pusinek. A vy jste dál s Blaníkem.
1: Všichni neustále řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

0: další. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Chris Norman a Midnight Lady. Napsala Petra Spňova. Písnička je pro naší sousedku k 60. narozeninám. Naše Mirečko, do dalších let přejeme jedno orosené pivečko.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už je před námi Beruška od T-Boys, napsal Marek ze Sokolova. Dobrý den, chtěl jsem poprosit o zahrání písničky pro osobu, které jsem hodně ublížil, ale taky jako omluvu pro ní, protože to je výjimečná žena a stojím si za tím. Miluji jak její dceru, tak i jí. Děkuji, Mašek, Marek. Pro Ladu Bázovou z Ceruš.

0: Na Blaníku Beruška od T-Boys a teď píše Václav a přeje si od skupiny Olympic Okno mé lásky. Chtěl bych popřát své milované manželce romance krásné 44. výročí svatby. I když to máme občas složité, přesto děkuji za krásná léta s tebou, za všechno, co jsme spolu prožili a zažili a hlavně, jak se o sebe navzájem staráme pro budoucí léta.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku dohrává skupina Olympic a za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání za chvíli Jarek Nohavica.
1: Já chci mít čapku z bambulí nahoře.
0: A na vaše přání už brzy taky Ladislav Vodička nebo Krištof s Tomášem Klusem. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
3: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
11: Tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
14: Mega sekáč Ostrava u Futura.
15: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
14: Mega sekáč Ostrava.cz.
16: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
19: Jdeme na Hrady.
2: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
19: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
19: Migové.
2: Harley.
19: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
19: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Radio Blaník.
1: A před námi je hlídač krav, napsala Lenka, zdravím Blaník z Perníkovky. Chtěla bych tímto poprosit o písničku od Jarka Nohavici pro mého manžela Emču. Jsi človíček se srdcem na správném místě. Nejlepší manžel, táta a od února už i dědouš, moc tě miluji, Lenka. Ze Zbraslavy píše Katka, Honzíku náš, dnes velký den máš, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať z práce nemáš žádné vrásky. Máme tě všichni moc rádi a písničku ti posíláme. Vše nej od nás všech a od mamky ještě víc. A přeje ti i Alča a brácha s Petrou a Aničkou a ségra Jarmila s Lukášem. A teď si pojďme zaspívat a pam.

Ali hromady knih, co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý

0: No jasně, v E-dur je to nejlepší, nebo v D-dur. Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už Krištof s Tomášem Klusem a píše Martin z Velkého Meziříčí. Dobrý den, prosím o písničku mojí milované manželce Andrejce Peškové z Velkého Meziříčí ke krásným kulatým narozeninám. Ájuško, všechno nejlepší, hlavně zdraví a spoustu pozitivního elánu do života s tím tvým nádherným úsměvem. To ti přeje milující manžel Martin.
1: Tou cestou, tím směrem,

0: Rodič má tvrdý chléb, napsal Pavel ze Žadce. Milý Blaníčku, chtěl bych tuto písničku věnovat kolegovi, co právě brouzdá po cestách kolem Benešova a Konopiště za volantem autobusu. Na síti si říká autobusák ze severu a je to opravdu borec. Nad jeho příběhy s cestujícími a z cest se vždy srdečně zasměji. A nejenom já, ať mu takto stále píše kolega Pavel ze Žadce. Tak hrajeme, jste s Blaníkem, hezký večer.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Ladislav Vodička na Blaníku, za minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny třeba Václav Neckář. A těšte se i na Argemu a za chvíli tu bude skupina Holky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už skupina Holky píše Petra z České Třebové. Tvé narozeniny, mami, jsou jednou ze vzácných chvil, kdy ti mohu poděkovat za vše, co pro nás děláš a jakou úžasnou babičku mají mý synové. Přejeme ti k dnešním narozeninám jenom to nejlepší, hodně moc zdravíčka a štěstíčka, protože ty si to zasloužíš. Přeje Lucka, táta, Petr, tvoji vnuci, Daneček a Mareček a tvoje dcera Petra. Máme tě rádi.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Václav Neckář, píše Markéta z Krhanic. Ahoj Blaníku, posíláme písničku Markét do práce. Ať jí ta odpolední celý týden rychle uteče a pro Vlastičku do Kamenného přívozu. Ať jí pan Šmíd moc nezlobí. Krásný večer všem.

0: Václav Neckář na Blaníku, teď už Jarošovský pivovar od Argemy, píše Jana. Milí Blaníčku, zahraj písničku pro Mirečka a Janičku, kteří tráví své poslední dva týdny na kotlině v Poličné, ať se mají pořád rádi, jako dosud.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky

0: Argema na Blaníku, za 3 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky Na přání a v nich už brzy Miraj. A taky Marek Ztracený.
1: To se mi líbí.
0: A koukám, že jste vybrali taky Xindla X.
1: Celý můj život plave na vodě.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. V údolích se budou pohybovat kolem 7 stupňů Celsia a hlavně na horách se ojediněle může objevit slabý mráz. Zítra nás čeká další horký letní den s jasnou až skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 26 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 8 a písničky Na přání pokračují. Teď už Karol Duchoň a napsal Zbyněk z Velkého Týnce. Své přítelkyni Janičce Otavové přeji k jejím narozeninám hodně zdraví, štěstí a lásky. Moc tě miluji, tvůj přítel Zbyněk.
2: Písně.

0: Na Blaníku dohrává Karol Duchoň a teď už jsou před námi Miráj, píše Karel ze Všejan. Prosím o zahrání písničky pro naší drahou kamarádku, která slaví dnes krásné narozeniny. Milá Věruško, přejeme ti hodně zdraví, protože to je v našem věku nejdůležitější. Hodně životního optimismu, který máš, kterého máš jako šafránu, a nejlepší kamarády, a to jsme my dva, Renata, Karel a všichni Všejanáci. A máme tu taky přání od Aleny z Bělkovic. Dobrý den, prosím o zahrání písničky synovi Ondřejovi. Přeji mu vše nejlepší, hodně zdraví a sil a podporu kamarádů z C-čka. Děkuji za to, že jsi tvoje maminka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Miraj a teď už na vaše přání Michal David, píše Romana z České Skalice. Dědečku Vladimíre, k tvým 65. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, pořádnou dávku štěstí, hodně smíchu a hlavně žádné starosti. To přece není žádný věk, to je jen 18 let se 47 lety zkušeností. Já jsem moc ráda, že tě mám a společně s vnoučaty Aničkou a Vojtíkem ti přejeme krásné narozeniny. Píše taky Petra z Hradce Králové. Milé Rádio Blaník, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého rytíře. Děkuji ti za všechny krásné chvíle a za to, že jsi tu vždycky pro mě, tvoje poupátko.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Marek ztracený a to se mi líbí, napsala Veronika z Pardubic. Dobrý večer, zdravíme věrné fanoušky Marka Ztraceného. Touto písní si chceme připomenout atmosféru z Letenské pláně, která byla strhující. Děkujeme za zahrání a zdravíme i celé rádio Blaník. Tichý z Popkovic.

Marek Ztracený na Blaníku, teď už Karel Gott, napsal Jaroslav z Liberce. Milý Blaníčku, dnešního dne oslaví moje milovaná manželka Ladislava významné životní jubileum a proto bych jí touto cestou chtěl popřát pevné zdraví, štěstí a lásky do dalších let. Velice děkuji za vše, co si pro mě celý život dělala a stále s láskou děláš. Tvůj milující manžel Jaroslav. Napsala taky Hanka z Rtyně v Podkrkonoší. Milý Blaníčku, jelikož moje nejmilovanější babička na světě vás poslouchá celé dny, chtěla bych jí za vše moc poděkovat za to, jaká je. Zároveň bych chtěla poděkovat její kamarádce Marcele, která byla přesně před rokem na naší svatbě jako svědek. I jí bych chtěla poděkovat taky za to, že je. Moc vám všem děkuju, mám vás neskutečně ráda. Hanička z Pece.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Xindl X, napsala Markéta z Vrchlabí. Michálku, Leošku a Aničko, užili jsme si s vámi opět krásnou dovolenou, plnou krásných výletů, smíchu a zážitků. Už se těšíme opět za rok, až budeme zase všichni spolu. Máme vás rádi a užíváme si každý okamžik. Vaše maminky. Z Hronova napsal Jaroslav, prosím o zahrání písničky pro lidi, kteří pomohli mojí manželce a psům, když se topili, když se s nima převrátila pramice na rybníku Spravčák dne 2. července. Všem moc děkuji, její manžel Bém Jaroslav. A na Blaník napsala své přání taky Petra z České Skalice. Hezký páteční večer, prosím o zahrání písničky pro Radka H. do Cítova se vzkazem úžasňáku. Ty dobře víš, jak to mám a že tě moc potřebuji. I když tě občas trápím, přeji ti hezký víkend. Petra.
1: Můj člun asi trpí závadou. Je častějc na dně.

0: Na Blaníku dohrává Xindl X a teď už je před námi Drupy, napsala Stanislava z Prahy. Malé svatební ohlédnutí, tenkrát bylo neuvěřitelné vedro a já pod závojem cítila, jak mi stéká make-up. Strašně jsem se bála, že až ten závoj zvedneš, lekneš se a utečeš. Neutekl si a zůstal se mnou celých 50 let. A já tě, můj milý Jirko, celých 50 let pořád stejně miluju, to napsala Stáňa.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku krásná skladba od Drupyho a teď už pohoda od Kabátů, píše Filip z Krnova. Ahoj Matýsku, doufám, že si užíváš volna a posloucháš Blaníček. Pozdrav také kolegu Mojmíra, přeji vám všem krásný zbytek dovolené. Vyjeď si do lesa na kole a užívej, tady ti posílám Kabáty, tvůj blanický kamarád. A Jaroslav z Libáně píše, milý Fando, chci ti dát zahrát k narozeninám a popřát vše nejlepší a hlavně buď pořád pro nás takový, jaký jsi. Jarka.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

0: Na Blaníku dohrávají Kabáti, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, za chvíli Jiří Zmožek.
1: Už mi lásko není 20 let.
0: A na vaše přání už brzy taky Jiří Schellinger nebo Arakain s Alešem Brichtou. Hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Jdeme na Hrady.
5: Tradiční český festival s nejlepším programem.
4: Dan Landa.
5: Mirage.
4: Rybičky.
5: Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
5: Harley.
4: Xindle X.
5: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
5: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
11: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
12: Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík.
14: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
14: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
8: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už na vaše přání Jiří Zmožek, píše Romana z Benešova. Zdravím všechny milé lidičky, kteří se podílejí na pořadu přání plná písniček. Touto cestou vás chci poprosit o předání přání mé nejmilejší kamarádce, paní Slávce Čermákové ze severočeské Loučné, která slaví své narozeniny. Milá Slávinko, přejeme ti hodně zdraví, to je to nejdůležitější, co v životě máme. Ať si stále tak veselá a rozdáváš kolem sebe radost a pohodu. Mám tě ráda, Romča, Ondra a Pepa.

Na Planinku v písničkách na přání teď už Jiří Schellinger a Léto s tebou. Písničku vybrala Markéta ze Žinkov. Zahrajte prosím písničku pro nejlepší babičku Janičku a dědečka Vaška ze Žinkov. Jsme vděční, že vás máme a že se o nás tak krásně staráte. Díky vám si užíváme pravé české prázdniny, máme vás moc rádi. Váš letní kluk, vnouček Eliášek a dcera Markéta. Napsala taky Jana Skátová, zdravím Blaníčku, prosím zahrajte manželovi a mne písničku Jen tak pro radost. Sedíme si na dvorku a počúváme každý den vaše skvělé rádio. Díky moc, jste dál s Blaníkem.

Na Blaníku Jiří Schellinger, teď už Arakain s Alešem Brichtou, napsal Petr z obce Odřepsy. Hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky k narozeninám ti přeje Peťan. PS, večír to rozjedeme, miláčku, jako za mladá. Pusku, miluju tě, koťátko.

0: Na Blaníku a Rakajn s Alešem Brichtou je 8:45. Dál budeme hrát na vaše přání, za chvilku Věra Špinarová.
1: Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250.
0: Nebo taky Eláni a možná do té deváté stihneme i hráče od skupiny Turbo. Každý večer hrajeme na Blaníku podle vás.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A tady už je Věra Špinarová, napsala Barbora ze Želkovic. Krásné narozeniny přejí taťkovi Pavlovi, jeho děti Rozinka, Barunka, Honzíka a Adámek. Všechno nejlepší do Želkovic.

0: Na Blaníku dohrává Věra Špinarová a teď už jsou před námi Eláni, Znova sama dotkni. Napsal David z Prahy pro moji Evičku Prdelinku. Děkuji za to, že jsi a za všechno, co spolu prožíváme a že jsi přišla do mého života. Každý den s tebou je pro mě dar. Společně všechno zvládneme, miluji tě a jsem šťastný muž, že tě mám vedle sebe. Tvůj Davídek.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku dohrávají Eláni a teď už před námi hráč od skupiny Turbo, napsala Ivana z Medlova. Krásný dobrý večer, prosím o zahrání písničky našemu tatínkovi, dědečkovi a manželovi k jeho dnešním narozeninám. Přejeme všechno nejlepší.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

0: Na Blaníku dohrávají Turbo, za 2 minuty bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině. Mezi 9. a 10. uslyšíte například Mandraže. A taky písničku Svatební od Jarka Šimka. Koukám, že jste vybrali i Báječnou ženskou od Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Jsme Rádio Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou spadnou k 15 až 10 stupňům, v údolích se budou pohybovat kolem 7 stupňů Celsia, na horách se ojediněle může objevit slabý mráz. Zítra přes den opět tropy s teplotami 31 až 36 stupňů a sluníčko po celý den téměř bez mraků.
2: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi Jakub Smolík s písničkou Jen blázen žárlí. A vybrala jí paní Jaroslava z Horní Břízy. Písnička bude pro kamarádku Hanu Peterkovou z Plzně. Milá Haničko, přeji ti k zítřejšímu svátku vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Jakub Smolík na rádiu Blaník, teď už Žerny a písničku vybrala Lucie z Modřejovic. Prosíme o zahrání písničky pro Zdeňka, který v úterý oslaví 46. narozeniny. Zdeňku, přejeme ti hlavně hodně zdraví, pohody a radosti a ať je chata hotová dřív, než přijde důchod. Za celou rodinu přejí Anetka, Adélka a manželka Lucie.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

Na Blaníku pokračují páteční písničky na přání a teď už je před námi Dalibor Janda. Písničku Žít jako kaskadér vybrala Marcela z Dolního Újezda. Milá maminko, babičko, sestřičko, kamarádko, sousedko, tetičko, Maruško Dohnalová, přejeme ti k tvým dnešním krásným sedmdesátinám hodně štěstíčka a zdravíčka, ať si pořád stále usměvavá babička. Máme tě všichni strašně moc rádi, přeje tvá celá rodina.

Dalibor Janda na Blaníku a tady už jsou mandraže, šrouby a matice. Stručné přání poslala Žaneta z Pardubic svému bratru k 67. narozeninám. Taky od nás z Rádia Blaník přejeme všechno nejlepší.

Na Blaníku skupina Mandraže a teď už svatební od Jarka Šimka, píše Zuzka z Uhříněvsi. Lásko, miluji tě moc, mužíčku. Posílám ti písničku do auta a přeju ti dobrou cestu ke mně. Tvoje zlatovláska, líbám tě na dálku.

Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a teď je před námi Báječná ženská od Michala Tučného. Napsala Michaela z Prahy 9. Ahoj milí Blaníčku, jsme na dovolené v Chorvatsku s vyhlídkou na bazén a šumícím mořem za zády. Bychom chtěli zahrát písničku pro nás, pro všechny, pro Moniku a Tondu, Míšu a Rendu a pro všechny, kdo teď poslouchá. Mějte se všichni báječně a vy si užijte dovolenou. No a máme tady taky přání od Martina, který je též patrně v Chorvatsku, pro moje spolupracovníky z Amazonu v Dobrovízi. U bazénu se potím víc než v práci. Ať vám ta noční utíká, to napsal Martin. Hezky.

0: Na Blaníku Michal Tučný, teď už Petr Kolář. Toto přání přišlo z Dolního Újezdu. Moje milá manželko Marie Dohnalová, přeji ti k tvým dnešním krásným narozeninkám hodně štěstí, hodně sil, ať si pořád vedle mě u všech společných chvil. Přeje ti tvůj manžel Toník. Tak hrajeme. Hezký večer.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku.

0: na Blaníku Petr Kolář, který taky dnes zpíval v Napajedlích na letním koncertě Rádia Blaník. No a koukám na hodiny, to nám to letí, za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Michal David s Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou. A vybrali jste taky Marcela z Moška, Veronu a nebo Lahůdky od Divokýho Byla. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
9: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
10: Stavebniny Janík.
11: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
12: Ostrava, Vítkovice a Opava.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: To se oslaví. Zpívat budou Michal David, Pavel Horňák a Markéta Muchová a tuhle písničku vybrala Helena z Letů. Dnes je velký den pro dvojčata Anešku a Jindříška Gelnarovi, kteří se před 18 lety narodili. Aneško, tobě moc přeji, ať tě radost z tance neopouští. Jindří, tobě přeji spoustu kilometrů, hlavně bez nehod. Bývali jste malí, roztomilí nezbedové, najednou jste dospělí, ale pro mě zůstanete vždycky mou dcerou a mým synem. Ať už se v životě změní cokoliv, všechno nejlepší k 18. narozeninám a hlavně úspěšné dokončení studia. Vaše maminka Helča.

Na Blaníku dohrávají Michal David, Pavel Horňák a Markéta Muchová. To se oslaví, no a teď už je před námi Divokej Bill a Lahůdky. Napsala Jitka z obce Lisec. Ahoj Blaníčku, víme, že je dnes pátek, den velkého juchu. Jo, kdyby poslouchala kolegyně Iva Lecká, tak by měla radost. Jitka dál píše, ale nám právě končí dovolená na severu Čech a vracíme se zpět na Moravu na naší krásnou Hanou, tak bych chtěla nechat zahrát mě a mojí milované mamince naší společnou písničku od Divokýho Billa. Loučení bude těžké a už teď se těším na další cestu za tou mojí láskou z oddělení Lahůdek. Děkuji a zdravíme všechny posluchače Rádia Blaník, rodinka Večeřovic.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už je před námi skupina Verona. No nemůže to být v našich písničkách na přání. Bez písničky na mě nečekej, to je jasná věc. Přeje si opět mnoho z vás, například Jirka z Hájovny Šípy. Milí bráchové, rok utekl jako voda a je krásné, že se zase můžeme sejít. Ať je dnešní setkání plné smíchů, dobré nálady, vzpomínek na společné zážitky i novýho okamžiku, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. A pokud tenhle vzkaz právě čtou na rádiu Blaník, moc děkujeme za zpříjemnění našeho setkání. Budeme rádi, když k tomu zahrajete Na mě nečekej od Verony, váš posluchač Jirka. Tak Jirko, už za malou chvíli se dočkáte. Zdravíme taky na Prahu 5 do Radotína, odkud píše paní Jana. Milý Blaníčku, mohli byste zahrát pro naší kamarádku paní Alenku Krištofovou ke včerejšímu svátku? Máme tě rádi, Aleš a Jana, no jistě, že mohli. Z Radotína Jana ještě jednou, milý Blaníčku, zahrajte pro naší společnou kamarádku paní Alenku Kotovou ke včerejšímu svátku. Álo, přejeme ti vše nejlepší k tvému svátku, ať nestrácíš ten svůj humor, máme tě moc rádi, tvé kámošky Jana a Libuška. A ještě tady má

Na Planíku jsme to rozjeli se skupinou Verona a teď už na vaše přání Marcel Zmožek, napsal Radek ze Šluknova. Milá Lucinko, už je to 8 let, co si má žena. Zatím to byly nejkrásnější roky mého života, i když je to s tebou občas trošku těžké, už tě nevyměním. Miluji tě, navždy tvůj Radek. K našemu výročí ti posílám písničku. Já si přeji to nové auto, nezapomeň. No a máme tady taky přání od Heleny z Brandýsa nad Labem. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od Marcela Zmožka. Nic nestává se náhodou, jen tak pro dobrou náladu a pro všechny moje kamarády a přátelé. Děkuji za zahrání, Helena Pospíšilová. Chtěla

0: Planínku vám zpíval Marcel Zmožek a teď už je před námi Karel Gott a písničku Když milenky pláčou vybrala Eliška ze Vsetína. A Eliška píše, Luďo, k 59. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, pořád plný půl litr slivovici, tak akorát a ryby, co se sami chytají. Ať máš spoustu krásných cest karavanem, relaxů v termálech a zážitků, na které se nezapomíná. Ať ti život pořád chutná, máš kolem sebe ty, které máš rád a každý den důvod k úsměvu. S láskou Lenka, Eliška, Věra a Mája.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Mumuland od Petra Kotvalda. Napsali Alča Skajkaj ze Slivence. Ahoj rádio, rádi vás posloucháme a chtěli bychom nechat zahrát mamce a mě k našemu svátku, co jsme měli ve čtvrtek, a že jak to půjde, oslavíme to, dáme masíčko a nějaké mňamky. Tak hrajeme, tady je Petr Kotvald, hezký večer.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. V údolích se budou pohybovat kolem 7 stupňů Celsia a hlavně na horách se ojediněle může objevit slabý mráz. Zítra nás čeká další horký letní den s jasnou až skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 26 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký páteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský. Dobrou noc.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

na bolek, a taky porcelán.

0: traje. Sí.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex. Magnifique.
4: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. Po Strávě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík.
9: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
9: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Ještě tady, Broučku, vidíš?
12: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
14: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
15: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
16: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
17: Mirá.
16: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
17: Migové.
16: Harley.
17: Single X.
16: Tomáš Klus.
17: Jdeme na Hrady.
16: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
19: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná, na západě večer až polojasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 36 stupňům, na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Každý kluk

0: i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
0: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
0: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
5: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
6: Stavebniny Janík.
7: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná, na západě večer až polojasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 36 stupňům, na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.

vámi je Rádio Blaník a posloucháte noční vysílání s Martinem Ledinským. Už je tu nový den, konkrétně sobota 15. srpna a svátek má Hana. Narozeniny, ale i svátek dnes slaví například herečka a zpěvačka Hana Křížková, její 69 let. Dalším oslavencem je taky herec, moderátor a publicista, jehož talk show je stále k vidění na Primě, Jan Kraus, a tomu je 73 let. Když se podíváme do světa, tak dnes slaví i americký filmový herec, režisér a scénárista Ben Affleck. Dnes je mu čerstvých 54. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás máme další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná, na západě večer až polojasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 36 stupňům, na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 15. srpna, dnes má svátek Hana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Víkend bude v Česku opět velmi horký, na většině území teploty přesáhnou 32 stupňů Celsia, pak se ale ochladí. Tvrz Žumberk u Nových Hradů na Českobudějovicku hostí žumberskou slavnost řemesel. Na programu jsou ukázky řemesel jako tesařství, kamenictví, keramika a nebo včelařství. Dnes také na Karlovarsku začínají dvoudenní slavnosti města Jáchymov. První den bude ve znamení renesanční atmosféry s rytířským turnajem. Ve 2 hodiny odpoledne startuje den otevřených dveří expozice pardubického letectví v Kuněticích. V Zubrnickém skanzenu na Ústecku průvodci přiblíží, jak se dříve pěstoval chmel. Od 2 do 4 odpoledne se můžou zájemci těšit na komentované prohlídky Libereckého zámku. Brno přivítá festival na nábřeží. A v hlavním městě začne jezdit autobus 145. Ten tunelem Blanka propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a také Dejvickou. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná, na západě večer až polojasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 36 stupňům. Na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. A foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.